oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny, i prasklé spěchem sem má cenu.

0: noči.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, ráno si rád pospí, když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tell Hessie Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší upřímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě, lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se, Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Jean and Deb, celými jmény Jean Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané Oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, Oldies s vámi se všemi.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: jak si stojíme, jak se zvedneme.
1: A jak ten den uběhne.
0: Kam půjdeme.
1: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině. Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no ano, já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
2: chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde?

0: hlavně venko tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať je náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať je náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
0: Ale Moutalík se nehrdlí, děvenko. Nehrdlí. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
1: Ano, paní Mouteliková, ale já tomu opravdu nerozumím. Tak. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
0: Nebije.
1: Nehrdlí se.
0: Kdepak.
1: Nepije.
0: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
0: Když on Moutelík před 38 lety...
1: No?
0: Odešel z domu a ještě se nevrátil.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, Lenčka Rasulková.
4: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
3: ano,
4: které jsme říkali vlk. Jo?
3: Proč?
4: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
3: No. Ano.
4: A Merinka, oni hodně cestovali, byli, už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
3: Jeli.
4: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
3: Jak se tam dostali?
4: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduše,
3: no,
4: peníze, žád, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
3: Mm-hmm.
4: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
3: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
4: ano,
3: se mluví
4: ano,
3: o miliardě a
4: ano,
3: více,
4: ano,
3: tak tam někde byla
4: ano,
3: i
4: Marička. Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
3: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo.
4: Jistě.
3: Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
4: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost.
3: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Merinka, tak ano, v takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami.
4: Ano.
3: To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01104. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 800 900 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejvlem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užijí si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: Ne, to příjmení to i nic nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panoj Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerou jsou s námi. Dobře, tak děkujeme. My taky, mějte se krásně.
5: Je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, Ivan Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuju moc, mějte se pěkně, ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za tu židli, jo.
9: To myslíš takhle, jo.
8: Ta židle, to je jako strom, jo. A jukne.
9: Jako ze zastromu, jo.
8: Jo.
9: Juk.
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk. To no. Máme jukat radostně tady na Voráčkovou.
8: Samozřejmě. Stojí za stromem a radostně ukáž. No.
9: Juh. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na práci.
11: No, děle.
9: Družstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčko, a svět víc dnes. Hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala, čekala.
9: Leď, Boráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Boráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Boráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to no slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No. Dobře. Já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náručí.
8: No, panouš.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl vorač... Totiž. Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Kdy?
9: Co?
8: Kdy?
9: Kdy? Co ty?
8: Kamarádi!
9: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Horáčko. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen tisat. Jsem se těšila, těšila.
9: Těšila, těšila. Dej rozum, Marie, tak to je možný.
11: To mám tady.
9: Podívej se, to bylo prvně, co jsi neřekla ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Horáčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni. Vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No, to je pro mladý.
9: To není pro nás.
8: No. To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z celé vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano, já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo
5: jsem hrál
3: přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo, jo, jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, rojili takový ty dívky, co se svlékali, že jo, nebo tak, jo, na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak, a než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, teď, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Jo.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte? Jo. To on jako bych v té hospodě mohl klidně sedět tam u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přeci nemusím říkat v tom vtipu.
3: No, jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka, no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby si dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak. Ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás. Bylo

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si, Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, u telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrik, zdraví, její paní Carmen.
6: Ano.
5: A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
7: Dobrý den. Zdravím vás i vašeho milého hosta, prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
6: Děkuji, jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem, je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová, dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? No. Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: Da, já, da.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Jo.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem od jakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Děte to nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho.
9: Já
8: kvůli souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si... paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
2: Asi
3: jak?
2: Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že ne vy?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
2: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom tobogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mhm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy takhle jako... si herci třeba v šatně vypráví, protože
2: no, určitě Petr vždycky přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě to sype a Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
2: No někdy
3: vyprávěl?
2: Jsem taky někdy možná nějaký, ale... Taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta všichni znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší. A říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím. A to já už si nepamatuju. No, tak to je. Je to,
3: paměť je
2: to
3: hrozná všech. Dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka. A jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem
6: Humoriáda.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba Ačko. My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, několo spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
2: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. Tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince.
2: Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
3: Humoriáda.
4: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
5: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
4: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
5: V září.
4: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady. A zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Carmen, naslyšenou.
5: Naschledanou, krásné dny.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary postaví u fotbalového hřiště v Počernech zastřešené pódium. Pořadatelé festivalu Eurorando připravili u Božího daru památník Kamenné srdce Evropy. Turek se nebude z pozice zmocněnce pro Green Deal účastnit žádných jednání ani schůzek, potvrdilo ministerstvo životního prostředí. A dnes bude většinou polojasno, výjimečně přehánky teploty do 26 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Obyvatelé Počeren u Karlových Varů se dočkají nového zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Stavbu zajistí městská společnost Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. Podrobnosti dodává její ředitel Stanislav Dvořák.
2: Může sloužit pro koncerty, může sloužit pro různé akce místních, dětské dny nebo narozeninové oslavy, takže to bude takový víceúčelový multifunkční altánek v blízkosti tady kulturního centra v Počernech.
0: U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Obervízentálem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání na konci září přivezou kameny ze svých domovů a postupně je do něj vloží, říká zástupce ředitele destinační agentury Krušnohoří Jan Kerner.
3: Inspirací pro Kamenné srdce bylo Španělsko, kde při Eurorandu se slévaly vody z celé Evropy. My jsme si řekli, že ke Krušným horám spíše než voda patří kameny, protože ta hornická tradice je velmi silná v Krušných horách. Do budoucna bude Kamenné srdce složené z kamenů z celé Evropy, ale ty základní kameny jsou z Krušných hor.
0: Turistický festival Eurorando se uskuteční od 20. do 27. září. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení ministerstva životního prostředí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici zmocněnce může zajistit úřad vlády. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že projekt spojuje ukrajinské odborné znalosti a evropskou průmyslovou kapacitu. Von der Leyenová navštívila Kyjev při příležitosti Dne státnosti. Jednat chce taky o přípravách Ukrajiny na příští zimu nebo o jejím vstupu do Evropské unie. Sport. Fotbalisté Argentiny budou útočit na druhý titul mistrů světa v řadě. V semifinále porazila Anglii 2-1, když vítěznou branku vstřelil Lautaro Martinez. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, ráno může být až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přehánka. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé. Během dne většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné vstávání do nového dne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 5 hodin a 4 minuty a od mikrofonu vám dobré jitro přeje Jitka Brošková. Otevírám pro vás naše ranní vysílání a nebe dobré ráno plné muziky a informací. Odstartujeme ho dnes společně se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. V ranní anketě Ahoj rádio nám pak děti vysvětlí, kdo nebo co je

0: na 6. Tak, dobré ráno právě začíná, tak ať se vám pěkně poslouchá.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo nebo co je to uchavec?
1: Třeba sluchátko, zvíře, člověk, houba.
2: Že má velký uši, že se uchytává dřeva.
3: Je to ryba.
4: Může to být pes. Prej je nějaký člověk hluchý a prej neslyší.
5: Kůň, třeba uchovec ten, slon.
6: Uchavec může být třítek.
7: Třeba ty zástrčky do ucha.
8: Člma.
9: Že má

0: Český rozhlas Karlovy Vary, s kým se probouzíte do čtvrtečního rána s datem 16. července. A v našem regionu je jasno až polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupně Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na šest a dnes bude většinou polojasno, ráno může být až skoro jasno, během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 20 až 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a biozátěž, ta je dnes střední na druhém stupni.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Do všech měst, míst a koutů nejen Karlovarského kraje, ale všude tam, kde jste si nás naladili, třeba přes internet, posíláme pozdrav pěkného rána. Ladíte rádio vašeho kraje na hodinách 5.19 a jaké tu máme první téma dnešního dobrého rána? Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Tak čím dál více násilných trestných činů se dopouštějí mladší pachatelé. To vyplývá z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů. Dvě třetiny z nich měly na svědomí 13 a 14 letí. No, někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek, další si to prostě chtějí zkusit.
1: U tých detských sú to často lópežní prepadení, nebo nejaký krádeže, nebo ublížení na zdraví, výtržníctví a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování, nebo radikalizace, extremismus, tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba dvou letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvích. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let, řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Rezort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partii se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jednou šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Hasiči včera zasahovali v Aši u požáru výrobní haly v bývalém areálu podniku Toska. Oheň na několika místech zničil střechu i boční stěnu plechové budovy. Předběžná škoda přesáhne 1 000 000 korun. Ještě před příjezdem hasičů opustilo objekt všech 32 zaměstnanců. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři Mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání na konci září přivezou kameny ze svých domovů a postupně do něj vloží. Karlovy Vary plánují přestavbu parku Malé Versailles. Park s rybníkem, který leží na okraji lázeňské části města, by měl projít celkovou obnovou a stát se dalším cílem pro návštěvníky. Prvním krokem má být zajištění dostatečného množství vody pro napájení rybníka. Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje. V Číně úřady nedávno zadržely českého občana, potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Server Seznam zprávy napsal, že se jedná o podnikatele, který v Číně obchodoval. Teď má být ve vazbě a není jasné, z čeho je obviněný. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí 13. května utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a Švýcarskem. Hrát se bude na fotbalovém stadionu Schalke. A dnes bude většinou polojasno, výjimečně přehánky, teploty do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 2171 v obci Hranice na Chebsku je v části v polích uzavřený železniční přejezd. Pracuje se na údržbě vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak pokud vás zajímá aktuální dění v našem regionu, jste ve správné společnosti. Ladíte Český rozhlas Karlovy Vary a po prvních krátkých zprávách s Lenkou Polákovou, které skončily v 6:30, se opět vrátíme do vln příjemného hudebního proudu. Svou písničkou nás teď přichází pozdravit zpěvačka Anaka, která v sobotu zaspívá na zámku Chyše. No a za chvíli nabídneme výběr očekávaných událostí. Přeji všem krásné ráno.

0: Dobré ráno s datem 16. července se nám postupně rozjíždí a náš hudební proud teď vyplní výběr očekávaných událostí. No a do té 6. hodiny určitě ještě přidáme pozvánky za kulturou našeho regionu. Tak co se tedy očekává? V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení nebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Na divadelním festivalu ve francouzském Avignonu dnes večer předají cenu Václava Havla. Ze současných autorů má výherce vybrat bývalá první dáma Dagmar Havlová anebo generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Festival v Avignonu dnes zároveň představí světovou premiéru nedokončeného textu Šeřík bývalého českého prezidenta. Havel na dramatu pracoval od konce 70. let. Mezinárodní festival šachu a her dnes začíná v Pardubicích. K účasti se přihlásilo rekordních 5000 hráčů z 50 zemí světa. Podle ředitele festivalu Jana Mazucha je největší zájem o otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev. Akce potrvá až do 1. srpna. Znevýhodněným rodinám s malými dětmi do 3 let v Karlovarském a Ústeckém kraji budou nově pomáhat vyškolené pracovnice. Program OMAMA vznikl na Slovensku a už funguje i v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je pomoct malým dětem z méně podnětného prostředí, aby měli snazší start do života. A ještě jedno smutné ohlédnutí. Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů. Podle policejních statistik je to celkem o 11 obětí více než loni za stejnou dobu. Může za to rostoucí obliba motorek i hezké počasí. Podle statistik si za 60% nehod můžou motorkáři sami. Zbytek způsobí řidiči aut, kteří je přehlédnou. Za 3 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 80. léta v muzice zastoupila svou písničkou britská zpěvačka Lisa Stansfield a my vám přejeme krásné ráno. Ranní obloha je dnes jasná až polojasná a teploty se nám pohybují od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a dnes bude většinou polojasno. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout výjimečně i přehánka. Denní maxima dosáhnou na 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Během dne ale budou většinou dobré. A biozátěž ta je dnes na 2. stupni. Tedy střední.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Probudili jste se do čtvrtečního rána a nevíte, co s volným časem. No tak teď vám třeba poradíme. Nahlédnout do zákulisí Karlovarského městského divadla můžete při komentované prohlídce, která začíná v 10 hodin. Zájemce provede historii budovy, její architekturou i zajímavostmi spojenými s městem. Na komentovanou prohlídku se můžete vypravit také do špitálního kostela všech svatých v Jáchymově. Začne ve 14 hodin a sraz všech zájemců je před hlavním vchodem do kostela. Tvořivé odpoledne s dobrovolnicí Evou začíná od 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je přineste. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. V muzeu Karlovy Vary zaujme výstava nazvaná Historické plovárny a oděvní design. Zájemci si mohou prohlédnout pestrobarevné plavky různých barev a střihů i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století. Výstava připomínající 50-letou historii pražského komorního baletu je k vidění ve velkém sále Lokecké dvorany. Na celkem 12 velkoformátových panelech představuje výběr fotografií z rozsáhlého archivu, který dokumentuje proměny repertoáru, taneční poetiky i vizuální podoby inscenací od roku 1975 až do současnosti. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin na návštěvníky herního klubu městské knihovny v Ostrově. A nebudou chybět ani méně náročné tituly, jako třeba Krycí jména. Muzeum ve Františkových lázních zve na výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí, nejen v láhvi. A legendární Angličáky dnes naposledy vystavuje Ašské muzeum v Mikulášské ulici. Jsou ze sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá od roku 1973.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Začal hodnocení vlivu na životní prostředí podnikatelského parku v Chebu. Ostrov na Karlovarsku plánuje přístavbu zimního stadionu. Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů a dnes bude většinou polojasno, místy přeháňky, teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo hodnocení vlivu na životní prostředí připravovaného strategického podnikatelského parku v Chebu. Veřejnost, obce nebo instituce teď můžou podat připomínky. Park připravuje Státní investiční a rozvojová agentura a město Cheb a má tak vzniknout továrna skupiny Daimler Trucks na výrobu nákladních aut. V první fázi by měla zaměstnat přes 2000 lidí. Dokumenty k hodnocení vlivu na životní prostředí jsou na portálu Cenia, říká mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
6: K předloženým materiálům se nyní může v zákonné lhůtě vyjádřit také veřejnost i dotčené instituce. Dokumentaci společně s těmi všemi obdrženými připomínkami následně podrobně posoudí Ministerstvo životního prostředí.
4: Vydání závěrečného stanoviska se očekává do konce letošního roku. Zimní stadion v Ostrově potřebuje přístavbu, k tomu je ale nutná změna územního plánu, na kterou radnice čeká řadu let. V objektu by bylo například zázemí pro sportovce. Jak říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, peníze zatím město z rozpočtu na stavbu vyčleňovat nebude.
7: Zatím s tím nepočítáme, protože dokud nemáme vlastně stavební povolení a změnu územního plánu číslo 2, tak to nemůžeme plánovat, ty peníze radši využijeme na projekty, které můžeme realizovat v tuto chvíli. Takže pokud se budeme blížit ke schválení té změny, tak určitě najdeme i peníze, ale to už bude po volbách a bude to pravděpodobně na nové zastupitelstvo.
4: Za první letošní pololetí zemřelo v Česku při dopravních nehodách 31 motorkářů. To je podle policejních statistik o 11 více než loni za stejnou dobu. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda za to může rostoucí popularita motorek i hezké počasí. Asi 40% nehod s motorkáři způsobí řidiči aut, kteří je často přehlédnou. Americká zpěvačka LP dnes zaspívá na festival Colors of Ostrava. Hudební program na hlavním pódiu nabídne i vystoupení Kateřiny Marie Tiché, která přijde odpoledne i do mobilního studia Radiožurnálu. K hlavním tahákům festivalu dnes taky patří britská skupina The Libertines nebo Duo Tomora.
8: Zpěvačka LP se na festival vrací pravidelně a to i z toho důvodu, že její první vystoupení na Colors of Ostrava v roce 2017 ji v podstatě otevřelo cestu k tuzemským fanouškům. Českou premiéru dnes naopak bude mít hudební duo Tomora, které tvoří zpěvačka Aurora a producent Tomorrowland. Forum Melting Pot zase otevře téma budoucnosti českého fotbalu. Expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát si bude povídat třeba s legendárním střelcem Antonínem Panenkou. Jiří Štefel, Český rozhlas.
9: Sport.
4: O titul na fotbalové mistrovství světa si v neděli zahraje Argentina a Španělsko. O den dříve se utká Francie s Anglií o třetí místo. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagirovou porazila 2x6-2.
9: Počasí.
4: Dnes bude většinou polojasno, ráno může být až skoro jasno a místy mlhy. Během dne se může při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout přeháňka nebo i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na Svatém kříži na Chebsku je z důvodu stavebních prací uzavřená část silnice číslo 214.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Čeští vědci vymysleli způsob, jak zpracovat zvláštní druh odpadu, a sice odřezky z gramofonových desek. Víc o jejich vynálezu uslyšíte už za čtvrt hodinky, jen co se pozdravíme s meteorology, popřejeme všem dnešním oslavencům a užijeme si písničky od Martina Maxi a Michala Tučného. Také co vám pěkně stává do čtvrtečního rána. Je 6 hodin a 5 minut.

10 minut po 6. ukazuje časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary a tam, kde jste si nás naladili, přejeme hezké ráno 16. července. Máte-li dnes narozeniny, tak vám přejeme jen to nejlepší. A kdo ze známých osobností dnes bude také slavit? Své 83. narozeniny oslaví významný slovenský herec a divadelní režisér Martin Huba. Česká herečka a podnikatelka Regina Rázlová oslaví 79. narozeniny. 47. oslaví slovenský zpěvák a kytarista Ivan Tán.

0: Hassler a 74. narozeniny oslaví slavný americký bubeník Stuart Copeland. Také připomeňme, že v tento den roku 1773 se narodil český básník a lingvista a vedoucí osobnost českého národního obrození Josef Jungmann. No a komu popřejeme k svátku, tak v kalendáři najdeme jméno Luboš. Luboš je mužské křestní jméno slovanského původu, jedná se o zkrácenou verzi jména Lubomír anebo Luboslav a jeho význam je obvykle uváděn jako milý.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Se švédskou hudební skupinou Europe jsme se v čase přehoupli přes 6:45 a dobré ráno teď vyplní čerstvá předpověď počasí, kterou nám přináší meteoroložka Petra Polívková. Tak já vás zdravím do Plzně, hezké dobré ráno přeji. Haló, tak ještě jednou vás poprosím, abyste se mi přihlásila, paní Polívková. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak do jakého rána se probouzí posluchači Karlovarského kraje?
2: Ráno máme méně oblačnosti a teploty se nám v tuto chvíli pohybují od zhruba 12 do 15 stupňů Celsia.
1: A s čím bychom měli pak počítat přes den?
2: Dnes bude relativně slunečno a očekáváme méně srážek, i když nějaké by se vyskytovat měly. Bude většinou pojasno a spíše až během odpoledne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky a s malou pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty, ty budou vyšší než včera, měly by se pohybovat někde kolem 26 stupňů, 25 až 28 stupňů Celsia, na horách tam kolem 21 a bude nám vát slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
1: Říká meteoroložka Petra Polívková. Já vám moc děkuji za předpověď počasí a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Přejeme po ránu hlavně dobrou náladu. Za 10 minut bude 6:30. Čeští experti přišli na to, jak se dá zpracovat odpad z gramofonových desek. Těch se v Česku vyrábí nejvíc na světě. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dále do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
4: My musíme postupně materiál rozstavit.
3: A z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT, předvádí Petr Veselý.
5: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Vzdáleně trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
5: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
5: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektricky vodivý ingoust, aniž bychom to museli lepit, pájet.
2: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
5: Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
5: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
2: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Městská policie v Aši používá mobilní kamerový stojan v pronájmu, ho má na 4 měsíce. Zařízení pomůže taky se zmapováním míst, kde zatím kamerový dohled není. Za pronájem zaplatí strážnice asi 130 tisíc korun. Obyvatelé Počeren u Karlových Varů se dočkají nového zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Město Sokolov rozšíří možnosti parkování v Hruškové. Řidiči tam nově zaparkují na 21 kolmých stáních u konce silnice před závorou do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Místo má sloužit hlavně lidem, kteří míří do okolní přírody. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu, asi o třetinu méně než loni. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%. Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc včera zemřeli dva Češi. Výpravu zřejmě zasáhlo padající kamení. Podle francouzských úřadů se nehoda stala na místě, kde je pád kamenů poměrně častý. Karlovarští volejbalisté narazí ve skupině Ligy mistrů mimo jiné na poraženého finalistu posledního ročníku. Čekají je totiž souboje s klubem Zavěrče z Polska. Dále západočeši změří síly s německým Lineburkem a španělským týmem Las Palmas z Kanárských ostrovů. A dnes bude většinou polojasno, místy přehánky, teploty do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/6 u obce Kles na Chebsku je z důvodu stavebních prací zúžený jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 6:30 a příjemné vstávání a hezký poslech našeho ranního programu přejeme malým i velkým, zkrátka vám všem, ať už nás ladíte doma, v práci, nebo na chatě, či někde u vody, anebo jinde. Na programu Českého rozhlasu Karlovy Vary je teď písnička od zpěváka a skladatele, jemuž jsme v úterý blahopřáli k jeho 66. narozeninám a jehož písničky vám taky často hrajeme ve vysílání. Ano, je to Michal David, s nímž otevřeme náš další hudební proud. Za chvíli se taky dozvíte, jaké hosty uslyšíte v dnešním vysílání a nevynecháme ani kalendárium, tak vstávejte a posnídejte spolu s námi. Hezké ráno!

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary píseň od Věry Špinarové a sluníčko už sedí na obloze a jaké bude dnes konkrétně počasí, tak to si povíme po další písničce, ale nejprve prozradím, jaké pro vás budeme mít dnes hosty ve vysílání. Také v našem dopoledním vysílání si budeme povídat s terapeutkou z rodinné poradny Zuzanou Onderovou, která píše i knihy pro děti. Povídat si s ní budeme po 10. hodině. A v našem odpoledním vysílání pak nabídneme po 15. hodině reprízu rozhovoru s herečkou Aňou Geislerovou, který jsme natočili v Relax zóně u Vřídla během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Tak ať vám ani dnes nic neuteče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: jasno až skoro jasno a teploty mezi 12 až 15 stupni Celsia. Tak přesně tak vypadá dnešní ráno v Karlovarském kraji. A dnes čekejme slunečno, přičemž srážek bude méně.
1: Počasí.
0: Hezké dobré ráno, bude většinou polojasno, během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky, s malou pravděpodobností se objeví i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách naměříme 20 až 23 stupňů. Vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a zátěž, ta je dnes na druhém stupni, tedy střední. 6:45 na hodinách je 6:45.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: pour houcher.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě.
6: Žlutá potvora.
5: Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.

0: Krásný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Zákaznické centrum vodáren Sokolovsko je od dneška otevřené na nové adrese. Rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají nově podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji. V Jeseníkách dnes začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. A bude většinou polojasno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Vodárny Sokolovsko dnes otevírají zákaznické centrum na nové adrese. Přestěhovala se do bývalé budovy městského úřadu v ulici Karla Hynka Máchy. Město na rekonstrukci objektu vynaložilo víc než 22 milionů korun. Dřív v budově sídlil sociální odbor, říká starostka Renata Úlehlová z Hnutí ANO.
3: Občané našeho města budou mít lepší přístup ke službám, protože to v docházkové vzdálenosti jak autobusu, tak jak vlaku a je to v centru města.
2: Dalším rodinám budou s nejmenšími dětmi pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nezisková organizace, která už teď funguje na Slovensku a v Moravskoslezském kraji, se nově zaměří i na jiné vyloučené lokality.
4: Za rodinami přímo domů budou chodit komunitní pracovnice organizace Cesta von CZ. Říká se jim omami a s takovým prostředím mají vlastní zkušenosti, popisuje její ředitelka Svatava Plachá.
5: Chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina těch našich omam zažila nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
4: Rozšíření programu do Chebu, Litvínova a Mostu umožní nadace do Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové může podpora dětem v méně podnětném prostředí usnadnit i nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
4: První pracovnice vyrazí do rodiny nejpozději v lednu příštího roku. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska od dneška společně trénují v Koutech nad Desnou na Šumpersku. Dnes si procvičí například zásah u masivního krvácení. Zítra je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Washington tak reaguje na epidemii eboli, která se z konžské provincie Ituri šíří do poloviny května. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných, z toho víc než 750 tisíc chorobu nepřežilo. Sport. Volejbalisté Karlovarska se ve skupině nového ročníku Ligy mistrů utkají i s finalistou z minulé sezóny. Čeká je klub Zavěrče z Polska. Vedle něj narazí na německý Libenburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los v Lucembursku. Hrající manažer Karlovarska Daniel Pfeffer mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport o tom, že sportovně je se skupinou spokojený, ale že samotná soutěž je pro české volejbalové kluby hodně náročná finančně.
7: Tak když se člověk podívá na ty skupiny, tak se může zdát, že ta naše je vlastně asi nejlíp stravitelná z těch ostatních. Do toho fotbalu, do hokeje to má velice daleko. Ten tým si tu Ligu mistrů musí sponzorovat. Samozřejmě se to pak jakoby vyplácí, ale až v kolech, jako je třeba semifinále, finále, to jsou takový jako říše snů. Počasí.
2: Dnes čekejte většinou polojasno, během dne většinou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřku. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby je zátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Průmyslový park v Chebu je největší na území Karlovarského kraje. Kromě logistických a výrobních hal ale v areálu najdete také plochy věnované přírodě. Daří se na nich třeba včelám a my se tam podíváme v naší reportáži, ale taky oslovíme děti v anketě Ahoj Rádio s otázkou na téma počasí. Je 7:05 a dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou od Radka Tomáška a skupiny Holky, tak ať se vám pěkně poslouchá. Dobré ráno.

0: Proč prší?
1: Aby nám vyrostly rajčátka.
2: Aby sílila půda.
3: Aby vyrost stromeček.
4: Aby jsme se taky kapku umyli.
5: Aby kytičky měly vodu.
6: Že jsou mraky, že z něj prší.
7: Když se vytvoří mraky a jsou potom hodně velký, tak prasknou a prší.
8: Aby tu nebylo sucho.
9: Že je zataženo.
10: Aby kytky vyrostly výš.
11: Aby rostla tráva.
12: Protože se vypařuje ze země voda a ta pak v podobě dešťových kapek spadne zpátky na zem.

0: počasí.
1: Krásné ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu. Je 7:45 a dnešní obloha je polojasná až skoro jasná a teploty se v kraji aktuálně pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia a bude většinou polojasno. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky a jen s malou pravděpodobností se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách na 20 až 23 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší dvojku, tedy střední zátěž.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 10 minut bude 7:30. Průmyslové parky lidé zpravidla vnímají jako místa plná montážních hal, parkovišť a betonových cest. V těchto areálech se ovšem paradoxně také daří včelám. Potvrzuje to příklad Chebského průmyslového parku, který je největším na území Karlovarského kraje.
1: Konkrétně v Chebu jsme v oblasti, kde žili dřív odsunutí naši původní obyvatelé, Němci. Paradoxně se v těchto oblastech anebo ve městech daří včelám daleko lépe, než třeba někde na vesnici, kde je náře jenom řepka a potom už nic.
2: Říká včelařka paní Alena Machová, se kterou stojíme v blízkosti průmyslových hal průmyslového parku v Chebu. To znamená, ta louka kolem nás v blízkosti betonových ploch parkovišť vlastně ideální pro včely.
1: Tady pořád něco kvete od jara do podzimu.
2: Pozemky u logistických hal v Chebské průmyslové zóně se staly v posledních letech klidovou zónou s rozkvetlými loukami plnými vysoké trávy. A právě proto jsem Pavel Mach, manžel paní Aleny, umístil včelí úly a jejich stanoviště provozuje i v jiných průmyslových zónách.
3: Začali jsme v roce 2018, takže 8 let, kdy nabízíme firmám a různým institucím včely k jejich budovám.
2: A jaký je o to obecně zájem? Spíš se firmy tomu brání nebo naopak to vítají, přivést trochu ekologie do svých areálů?
3: Je o to zájem, až nás to překvapuje. My máme už dneska víc než 50 stanovišť po celé republice a to samozřejmě už zdaleka nezvládáme sami. Zaměstnáváme na to 25 včelařů, kteří jsou v těch regionech a o ta příslušná stanoviště se starají a dohromady máme na těchto stanovištích 170 úlů.
2: Produkce medu, monitoring práce, jednotlivé úlů prostřednictvím elektronických systémů a kamer. I to je součást projektu, který vedení Chebského průmyslového parku podporuje. Pokračuje za provozovatele areálu společnost Ecolate manažer Jaromír Plotica.
4: Rád bych podotkl, že se nelze dívat na průmyslové parky jako na nějaký izolovaný ostrov, ale je to prostě krajinný prvek, ve kterém se pohybují nejen lidé, ale právě jako hmyz, ptáci a další živočichové.
2: V průmyslovém parku v Chebu ročně vyprodukují včelí úly kolem 160 kg medu. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Hasiči včera zasahovali v Aši u požáru výrobní haly v bývalém areálu podniku Tosta. Oheň na několika místech zničil střechu i boční stěnu plechové budovy. Předběžná škoda přesáhne 1 000 000 korun. Ještě před příjezdem hasičů opustilo objekt všech 32 zaměstnanců. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři Mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci setkání na konci září přivezou kameny ze svých domovů a postupně do něj vloží. Karlovy Vary plánují přestavbu parku Malé Versailles. Park s rybníkem, který leží na okraji lázeňské části města, by měl projít celkovou obnovou a stát se dalším cílem pro návštěvníky. Prvním krokem má být zajištění dostatečného množství vody pro napájení rybníka. Více než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Inspekce tak udělila e-shopům 161 pokut dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Epidemii eboly v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu, tvrdí to Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, podle které se nákaza šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdily víc než 2000 nemocných, přes 750 z nich na ebolu zemřelo. Cyklistická Tour de France dnes pokračuje 12. etapou. V čele průběžného pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar. A dnes bude většinou polojasno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/21 se v úseku Mariánské Lázně Vojtanov na Chebsku provádí údržba mostů. Zpevněná krajnice je uzavřená.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jak změnilo otcovství bývalého krasobruslaře Tomáše Wernera? Taky to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host, z něhož si poslechneme už za pár minut malou ukázku. Ale ještě předtím si k ranní kávě otevřeme noviny a taky budeme poslouchat písničky, které máte rádi. A s tou další je tu zpěvačka Jana Kratochvílová. Je 7:30.

0: Dnešní noviny.
1: Ranní program plný písniček a informací je už v plném proudu a teď ho v čase 7.38 vyplní pravidelný přehled tiskou. Čtvrtečním vydáním regionálních novin listovala editorka vysílání Dana Jilínková, které přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak začneme nejprve regionálním deníkem, o čem píše.
2: Spory a problémy neřeší jen některé karlovarské základní školy, ale i ty mateřské. Na magistrát v těchto dnech dorazila petice za odvolání ředitelky druhé mateřské školy Karlovy Vary Krušnohorská Vladimíry Černé. Pod ní spadá 9 mateřinek na levém břehu Ohře, tedy nejen Růžový vrch, ale i Stará Role, a to včetně školky Javorová. A právě rodiče dětí z Javorové jsou nespokojení s fungováním mateřinky. Podle informací deníku se totiž pedagogický sbor v této mateřské škole rozpadl. Výpověď dala i dosavadní vedoucí. Podle ředitelky Černé je to vše ale jinak. Vztahy zde byly komplikované na mnoha úrovních a informace byly mnohdy překroucené. Podrobnosti najdete na titulní straně.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Třeba to, že tak málo vody jako teď neteklo v řece Radbůze od počátku měření, tedy téměř 100 let. Některé menší toky na Plzeňsku proměnilo sucho ve stružky s neměřitelnými průtoky a dobře na tom není ani soustava plzeňských boleveckých rybníků. Například velký bolevecký rybník měl ve středu už 26 cm podstav, a to přesto, že mu může pomáhat čerpání vody z Berounky. Právo upozorňuje, že se rodí stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude muset brzy řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů.
1: A co zajímavého najdeme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
2: Smírčí kříže, křížové kameny, boží muka, památníky a další kamenné památky se v krajině objevují od pradávna. Tiše vyprávějí příběhy dávných, leckdy tragických událostí. Některé v minulosti symbolizovaly usmíření mezi vrahem a rodinou oběti, jiné mohly značit hraniční mezníky, středověké cesty nebo fungovaly jako varovná znamení. Tajemným svědkům nejrůznějších událostí se věnují členové Společnosti pro výzkum kamenných kříží, která už víc než 40 let funguje v Aši. Za tu dobu objevili téměř 3000 kamenných křížů po celé republice. Zaregistrovali také na 10 000 dalších drobných kamenných památek. Teď se databáze, kterou vytvořili, otevírá veřejnosti.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a pokud vás zajímá, jaké bude počasí, jste ve správném čase spolu s námi. Také dnes bude slunečno, srážek bude méně, čekejme většinou polojasnou oblohu. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky a jen s malou pravděpodobností se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí dvojku, tedy střední zátěž.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.

0: Julie Slováčková na rádiu vašeho kraje a my vám přejeme i nadále hezký poslech. Za 11 minut bude 8 hodin a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině budeme vysílat opět pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové bývalý český krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner. Dozvíte se například i to, jestli se narozením svých snů stal zodpovědnějším.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu, cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější a změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: Celý rozhovor s Tomášem Wernerem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary pokračují modernizaci základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Po nedávné bouřce nefunguje několik měřících stanic povodí Ohře. A hasiči na jihu Moravy kvůli bouřkám vyjížděli ke 188 událostem. Dnes bude většinou polojasno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, přeje Lenka Poláková. Karlovy Vary pořizují IT vybavení do základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Do budovy město investovalo v posledních dvou letech přes 40 milionů korun. V podkroví vzniklo 6 nových odborných učeben a nutná byla i oprava střechy. Podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře z Hnutí ANO, dodavatele IT vybavení hledá město opakovaně.
3: Vyhlašujeme výběrové řízení na IT pomůcky a na IT vybavení za cca 7 milionů korun. Zakázka na to IT už se vyhlašuje po třetí. Chtěli jsme to mít do konce června, v podstatě, aby na nový školní rok už bylo vše připraveno. Chtěli bychom někdy v polovině prvního pololetí mít všechno.
2: Povodí Ohře přišlo při nedávné bouřce o několik vodoměrných stanic. Nefungují měřící zařízení na vodních dílech Fláje, Janov a na řece Svatavě. Správce toku zjišťuje rozsah škod a pracuje na obnovení provozu. Výpadek se týká průběžného sledování vodních stavů v těchto lokalitách. Podrobnosti přidává mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
4: Stanice nám ukazují průtoky a další potřebné údaje k hydrologické bilanci v daném místě. Aktuálně se pracuje na jejich zprovoznění a příští týden by měly být opraveny. Do té doby využíváme data naměřená Českým hydrometeorologickým ústavem.
2: Jihomoravští hasiči měli včera večer a přes noc kvůli bouřkám 188 výjezdů. Nejčastěji řešili čerpání vody nebo odstranění popadaných stromů a větví. Podle meteorologů se supercela s prudkým větrem a kroupami vytvořila nejdřív nad Brnem a další potom u Hustopečí a pokračovala na jih. Zásah hasičů shrnuje jejich mluvčí Petr Příkazný.
5: Napáchala nejvíce škody v obcích Moravská Nová Ves a Prušánky. V Prušánkách hasiči evidují 46 událostí, v Moravské Nové Vsi 24 událostí. Tam se jednalo i o poškozené střešní konstrukce. Čerpali jsme vodu ze sklepů, z chodeba, z garáží, rodinných domů.
2: Iránská armáda tvrdí, že zasáhla radarový systém na základně Spojených států v Kuvajtu. Tamní síly už dřív informovaly, že odrážely útoky iránských dronů. Vzdušné údaje údajně trefily i sklady paliva americké armády na základně v Jordánsku. Kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény v Bahrajnu, který bývá cílem iránských odvetných úderů. Na Irán předtím rozsáhle zaútočily Spojené státy.
0: Sport.
2: Obhájci titulu mistrů světa fotbalisté Argentiny jsou po druhé v řadě ve finále světového šampionátu. Anglii porazili 2-1 díky obratu skóre v závěru utkání. O zlato si zahrají v neděli se Španěly. Angličany čeká v sobotu souboj o bronz s Francií.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou polojasno, během dne většinou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřku. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Pane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech ve Studentské ulici havarovalo osobní auto, nabouralo do sloupu veřejného osvětlení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Věděli jste, že naše území bylo plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo vám o tom poví víc už za chvíli Martin Písařík. A ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary také uslyšíte další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme na Chebsko, kde je ještě možné najít dříve typické domy takzvané hrázděnky. Je 8 hodin a téměř už 5 minut a dobré ráno pokračuje písničkou od Leony Machálkové. Přeji hezký poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8.17 na hodinách, vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a já vám přeji příjemné ráno 16. červencové. A jaké bude a jaký bude pátek, co se týká počasí, tak to se teď dozvíme od meteorologa Ivo Bomana. Vítám vás, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak začneme tedy dneškem, na co se máme připravit.
2: Tak, dneska se moc připravovat nemusíme, protože v této chvíli máme jasnou oblohu, teploty kolem 17-18 stupňů. Během dne bude převážně slunečno, polojasno a potom odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti, jako každý den, hrozí lokální přehánky s malou pravděpodobností i slabší bouřka. Teploty se odpoledne vyšplhají na 25 až 28 stupňů a vítr bude vát slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tak to je dnešní předpověď počasí a ještě vás poprosím o předpověď na ten zítřejší den. Jak bude?
2: Tak nejdříve nás bude čekat teplá noc s většinovým polojasným počasím, potom k ránu bude oblačnosti přibývat, no a někdy nad ránem se už na řadě míst vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé také bouřky, teploty mezi 18 a 15 stupni v minimech, slabý proměnlivý, postupně mírný jihozápadní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra během dne už to bude o něčem jiném, převážně velká oblačnost, přehánky, bouřky a to na většině území. Ty bouřky mohou být i silné, s kroupami nebo s přívalovým deštěm, také s výraznějšími nárazy větru. Zítřejší odpolední teploty 23 až 26 stupňů, na horách do 22. Vítr bude vát od jihozápadu, potom později od západu, mírný, ale v bouřkách podstatně zesílí.
1: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Ivo Boman. Moc vám za to děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Sudetské stopy.
1: A jsou to slibované Sudetské stopy, seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa tentokrát natáčel o vesničkách na Chebsku, kde je ještě možné výjimečně najít domy, které bývaly běžné a dávaly této oblasti specifický charakter.
2: Stejně se vždycky těším, když jedu do Chebu, až na náměstí uvidím špalíček.
3: Možná proto, že je z hrázděnýho zdiva a ty trámy ve fasádě mu zkrátka dávají zvláštní noblesu. Je tak trochu jako z pohádky. Škoda, že těch domů už je tak málo.
2: No ale pořád na ně můžeš narazit třeba v zapadlých vesničkách na Chebsku, kde jsou něco jako zjevení.
3: No to bych se rád někdy zjevil, teda takový zjevení viděl.
2: No to můžeš, třeba v Salajně.
3: Salajnu? Tu bych asi nenašel ani na mapě.
2: Já vím o mapě, kde najdeš třeba taky Dolní Lažany a tam další pěkný hrázděnky.
4: Na otázku, co je to hrázděné zdivo, odpovídá umělá inteligence takto. Hrázděná stěna je konstruována z hrázděných svislých a vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami. Tato kostra má nosnou funkci a její volný vnitřní prostor je vyplněn materiálem bez nosné funkce, mazaninou, vepřovicí, později pálenými cihlami. No a kdo stavěl hrázněné domy? Na tuto otázku už odpoví historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Na Chebsku můžeme říci, že hrázděná architektura je určitě spojená tedy s německy hovořícími obyvateli tohoto regionu.
4: Oproti klasickým bílým fasádám vypadají ty hrázděné domy velmi malebně.
5: To chebské hrázdění je známé tím, že ty nosné konstrukční prvky jsou doplněné také těmi jemnějšími mřížemi, které jsou velmi estetizující, a potom ještě ta barevnost, tedy kombinace často modré s bílou a červenou, případně s tyrkysovou barvou, jsou potom velmi estetické a v kombinaci se zeleným rámováním lesa to opravdu vypadá velmi malebně.
4: No a kde přesně, to napoví nejen Štěpán Karel Odstrčil, ale i speciální mapa nazvaná Hrázděná architektura v okolí Chebu.
5: Ano, naše nová mapa se snaží prezentovat tohleto specifické kulturní dědictví regionu, kterému říkáme historické Chebsko, a přibližuje tedy především venkovské stavitelství.
4: Pojďme se do té mapy podívat. Příkladů hrázděné architektury je na mapě vyznačeno celkem 23.
5: Myslím si, že velice zajímavé je místo kolem Doubravy, kterou známe jako vesnici s četným hrázděním, ale naše mapa je přeshraničí. Ukazujeme i na tu blízkost do Bad Neuenrohrtu, kde rovněž najdete krásné příklady hrázděné architektury Dolní Lažany, Salajny, anebo třeba i poutní místo Maria Kneipelbach, Kňafák nedaleko Milíkova.
4: Budov se mnoho nezachovalo. O to milejší je vidět statek, který se díky náročné opravě zachoval, a tam už pozve historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Hrázděný statek v Milíkově, který teda spravuje Muzeum Cheb, nabízí ukázku hrázděné architektury i pohled do světa chebského venkova přelomu 19. a 20. století. My máme otevřeno od dubna do října. Během sezóny se potom koná ještě celá řada akcí, komentované prohlídky.
4: No a pozvánkou na statek v Milíkově mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi končí další díl seriálu Sudetské stopy. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Městská policie v Aši používá mobilní kamerový stojan. V pronájmu ho má na 4 měsíce. Zařízení pomůže taky se zmapováním míst, kde zatím kamerový dohled není. Za pronájem zaplatí strážníci asi 130 tisíc korun. Obyvatelé Počeren u Karlových Varů se dočkají nového zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Město Sokolov rozšíří možnosti parkování v Ruškové. Řidiči tam nově zaparkují na 21 kolmých stáních u konce silnice před závorou do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Místo má sloužit hlavně lidem, kteří míří do okolní přírody. Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu. Tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Ukrajinští poslanci by se dnes měli sejít, aby schválili novou vládu. Příštím premiérem se má podle médií stát dosavadní šéf státní společnosti Naftohaz Serhii Korecký, který poslancům představí obměněnou vládu. Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2. A dnes bude většinou polojasno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech ve Studentské ulici nedaleko dětské vesničky SOS nabouralo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Projděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kalendáři čtvrtek 16. července a komu popřejeme k svátku? Tak dnes popřejeme Lubošovi. Luboš je mužské křestní jméno slovanského původu. Jedná se o zkrácenou verzi jména Lubomír nebo Luboslav a jeho význam je obvykle uváděn jako milý. Tak tedy Lubošům bude teď zpívat Helena Vondráčková a po písničce od Karla Zicha otevřeme soutěž. Je 8:30.

0: Český rozhlas Karlovy Vary a tak vám hrajeme převážně pěkné české písničky a snad se vám tedy hezky poslouchá. No a máte-li rádi pro změnu jazz, jazzovou hudbu, tak přijměte pozvání na koncert do Společenského domu ve Františkových Lázních. Pro zájemce máme dvě vstupenky, které můžete právě teď vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.39 na hodinách a v dobrém ránu vás zveme do Společenského domu ve Františkových Lázních. Místní restaurace je známá největším sladkovodním podlahovým akváriem svého druhu v Evropě. To je zapuštěno přímo v podlaze pod celou plochou restaurace. Prohánějí se v něm japonští koi kapři a jeseteři, které můžete sledovat přímo pod nohama během stolování. A navíc tu v pondělí 20. července od 19:30 proběhne jazzový koncert zpěvačky Bethany Krenoš, basové legendy Františka Uhlíře a kytarového virtuóza Edima Kjeldorfera. A my na koncert nabízíme právě teď dvě vstupenky. Můžete je vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na telefonu, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Antonín ze Stráže.
0: Zdravím vás, pane Antoníne. Tak máme pro vás nachystané dvě stupenky na jazzový koncert do Františkových Lázní a já se vás ptám, který z uvedených minerálních pramenů nenajdeme ve Františkových Lázních? Vyberte. Je to Rudolfův pramen, luční pramen nebo pramen Adler? Pozor, který z nich nenajdeme ve Františkových Lázních? Ještě jednou dáme možnosti.
1: Ano.
0: Jste si tak vydech. Tak buď to Rudolfův pramen, nebo luční pramen, anebo pramen Adler.
1: Já bych řekl, že Rudolfův.
0: Řekl byste, že Rudolfův. A je to tak. Je to pravda, luční pramen a pramen Adler, ty najdeme ve Františkových Lázních, ale Rudolfův pramen, ten tam není. Věděl byste, pane Antoníne, kde se nachází ten Rudolfův pramen?
1: Ten se nachází v Mariánských Lázních.
0: Je to tak? Ano, je to jeden z nejchutnějších mariánsko-lázeňských pramenů. Je to skutečně pravda, takže vyhráváte vstupenky na jazzový koncert do Společenského domu ve Františkových Lázních. Velice vám gratuluji a přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pohodu a pěkný den přejeme spolu s Českým rozhlasem. Je 8:45 a dnes čekejme většinou polojasnou oblohu. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky a jen s malou pravděpodobností se objeví i bouřka. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 23 stupni. Fouká slabý proměnlivý vítr pouze do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, později přes den budou většinou dobré a biozátěž ta je dnes na 2. stupni, tedy střední. Ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 16. července. Minimální teplotu 1,5 stupně naměřila Šindelová v roce 2016, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali v Chebu v roce 2007 a bylo to 35,8 stupňů Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

vám všem, kteří nás posloucháte právě teď na cestě za volantem On the Road. Jsme hráli písničku od Babiho Daňka, ale už se blíží 9. hodina a spolu s ní zprávy z regionu i ze světa, které pro vás chystá Lenka Poláková. No a po nich otevře dopolední vysílání Michal Jánský, tak ať vám ani to neuteče. Dobré ráno se tedy pomaličku zavírá a já se budu na vás těšit opět zítra ráno. Od mikrofonu a mixážního pultu se loučí Jitka Brošková. Přeji všem pěkný den.

0: Hospodářské rady s Jarkou Vykoupilovou. Osvědčené postupy, recepty a neotřelé nápady našich babiček. Babské rady. Každý všední den dopoledne v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ostrov musí kvůli fotovoltaice opravit střechu v ekocentru. V Hruškové u Sokolova začíná stavba nového parkoviště pro 21 aut. Česko se na podzim přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu a dnes bude většinou polojasno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Ostrově pokračuje rekonstrukce ekocentra. Součástí prací bude taky instalace fotovoltaiky. Při kontrole ale radnice zjistila, že střecha hlavní a nízké budovy není v dobrém stavu. Radnice ji bude muset opravit, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Je tam dneska plechová falcová střecha. Ta střecha není ještě ani 20 let stará. Když ten zotovitel dělal ty falcové spoje, tak je tam spousta děr. Z tohoto důvodu jsme museli přikročit k tomu, že ji budeme muset celou kompletně zrekonstruovat. Takže jsme rychle vysoutěžili a budeme muset nejprve udělat střechu a následně instalovat fotovoltaiku.
1: Za opravu střechy zaplatí radnice necelé 3 miliony korun. Město Sokolov rozšíří možnosti parkování v Hruškové. Stavba nové odstavné plochy vyjde zhruba na 1 500 000 korun. Řidiči tam nově zaparkují na 21 kolmých stáních u konce silnice před závorou do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Místo má sloužit hlavně lidem, kteří míří do okolní přírody, říká mluvčí Sokolova Michal Švarc.
3: V současnosti zde mohou zaparkovat pouze 3 až 4 vozidla. Nové parkoviště bude sloužit především návštěvníkům Slavkovského lesa, kteří se odtud vydávají například na Krudům nebo ke kostelu svatého Mikuláše.
1: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. Rusko v noci zasáhlo ukrajinský Kyjev balistickými střelami. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že při útoku zemřeli nejméně 2 lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Podle starosty ukrajinské metropole střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech, mimo jiné ve Vinnické oblasti daleko od frontové linie nebo v severoukrajinském Charkově.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte většinou polojasno, během dne většinou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřku. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech ve Studentské ulici se nedaleko vesničky SOS došetřuje nehoda osobního auta, projíždějte tam opatrně, a v Sokolově z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 9. hodině, začíná dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Dnes je čtvrtek 16. července. Dětská obezita je problém dnešní doby. Proč se dětem hýbou málo a jak vzdorovat dětské obezitě? Tématu se budeme věnovat už za několik minut. Teď je tady Hana Zagorová s písní Řeka zázraků a také přání hezkého dopoledne s rádiem vašeho kraje.
0: Dobré dopoledne a Michal Jan.

0: Nasky, Láska, Data, 9 hodin a 11 a půl minuty. Už za několik minut vám nabídneme pravidelnou rubriku Úsměv, prosím, a Jiří Sovák bude vyprávět o práci se zvířaty. Ale teď už k avizovanému tématu. Obezita je v mnoha ohledech poměrně velký problém, zvlášť pokud se týká dětí. Jak se jí bránit a když je dítě obézní, jak efektivně váhu redukovat? I na to se ptala kolegyně Anděla Blašková, nutriční terapeutky Martiny Rusňákové Korejčkové.
1: U dětí jde hlavně o to, že oni mají dost často vyšší příjem z jídla a nápojů než jejich výdej. A to, co my do těch dětí v rámci toho stravování, řekněme, vpravíme v dětství, tak to se s nima táhne potom celý život. Takže musíme být v rámci toho jídla velmi opatrní, co jim říkáme, zakazujeme a podobně. Takže u té dětské obezity nebo obecně u toho, když ta váha jde nahoru, tak je nejlepší řešit to v první fázi pohybem. Protože tam potom zvýšíme tu výdejovou složku a nemusíme tolik řešit ten příjem.
2: Mají děti tedy nedostatek pohybu v současné době? A pokud ano, tak co je ten důvod podle vás?
1: No, já si myslím, že v první fázi to jde od toho vzoru rodičů. Takže možná jsme dneska v takové době, kdy víc sedíme a ty děti to vlastně nevědomky sosají a oni podle toho jednají. Oni vlastně

0: ví, co je správný, a oni jenom jednají podle toho, jak jedná to okolí, rodiče, učitelé, vrstevníci. Takže to je první věc. A druhá věc, možná, že už to pro ně není tak atraktivní, že jsou mnohem zajímavější, podnětnější věci, jako jsou právě různé technologie, přístroje, které dokážou dost dobře vtáhnout, zvýšit dopamin, stejně jako třeba sportovní aktivita, ale je to pro ně prostě jednodušší. Nemusí vlastně k tomu vynaložit tu sílu.
1: Měla byste nějaký návod, jak vrátit sportovní aktivity do života dětí?
0: Určitě znova prostě to jde od rodičů. Protože ten rodič je ten číslo jedna, který to dítě následuje. Pokud je to ještě dítě, který jde formovat. Nemluvíme už úplně třeba o dětech v adolescentním věku, který už i mají svůj názor a už jako si razí takovou tu svoji cestu. Ale v tom mladším školním věku, kde se to dá formovat, tak je to o těch rodičích.
1: A jak dítě motivovat na zdravé stravovací návyky?
0: Tam je to takový obtížnější, protože ty děti většinou mají svoje vlastní chutě. A mám zkušenost, že úplně nefunguje jim něco zakazovat. Takže tam, kde rodiče nastolí zákazy, tohle nesmíš, tak ty děti potom stejně dřív nebo později si to někde dají a potají. A funguje tam dost dobře taková jako cesta středu. Takže vysvětlit těm dětem, hele, tohle není moc dobrý v tom jídle, protože to může mít takový a takový následky. Ale samozřejmě zakazovat ti to nechceme, víme, že to dobře chutná. Tak pojď vymyslíme spolu cestu středu. Tak co třeba dát si jednu nějakou malou sladkost denně, kterou víme, že to tělo dobře jako zvládne, a zároveň tomu dáváme nějaký mantinely. A takhle to můžeme dělat u všech těch takových těch míň vhodných potravin. A naopak, pokud je chceme motivovat zase k tomu, co chceme, aby jedlo, jako ovoce, zeleninu a podobně, tak buď to dát nějakou zajímavou formou, aby to dítě jako prostě to přitáhlo vizuálně, a nebo to zase zkusit přes to vysvětlování. Na některý typy dětí to zabere, na některý ne, a tam je to o tom to zkoušet často. Takže třeba si říct, jasně, teď je mu tolik, nechápe to, zkusíme to za pár měsíců zase. A vlastně neustat v té činnosti, protože u těch dětí jenom někdy potřebuje dozrát ten správný čas, aby ty věci si i v té hlavě se cvakly.
1: Říká nutriční terapeutka Martina Rusňáková-Korejčková. Probírali jsme problematiku obezity u dětí. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: 9 hodin 18 minut, posloucháte náš dopolední program, program Rádia vašeho kraje, a teď už je tady Jiří Sovák.
1: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: A já vám tady vyprávím samý takový civilní legrácky, a vůbec jsme se ještě nedostali na pracoviště, ale nebudu vás tady nějak zatěžovat svými starostmi, spíš něco humorného. Já jsem dost často pracoval se zvířátkama, ale i se zvířatem, jako s bejkem třeba, ne v úvozovkách, skutečným tedy bejkem. Ale řeknu vám po Bohoušovi, to musíte znát, že ten je u nás slavnější než Rintintin, ta mikrokomedie, že jo, co jsem s Menšíkem točil, jak se sadil Menšík se mnou, že sežere víc, než ne, tedy, že s ní víc, než sežere Bernardín. A konec to provádají, protože ten Bernardín odmítnul jíst nakonec chleba, že jo. Je komedie, která se dává dost často na Vánoce kolem svátku, anebo když je nějaká cenová úprava, předtím dávají Bohouše. No a je mým zvykem, že si vždycky, když mám točit se zvířetem, tak si s tím popovídám. No věnuju se mu prostě, aby si zvyknul na můj hlas, a potom, když natáčím, že ano, nějakým kolegou, tak už není tak nervózní, prostě aby ta práce šla od ruky. Tak jsem s Bohoušem taky chtěl navázat kontakt. Já mám rád psi, ale toho Bohouše ne. To bylo prase převlečený za Bernardína. A furt z té držky, tedy správně z mordy, sliny. To bylo neuvěřitelné, jak záclony, to jsme záběr museli přerušit, utřít mu tlamu. Furt, a přitom pes neubejval. Kde se ten materiál bral, to je uboha. A já se zkoušel, to pán Bohoušku, já jsem ten pán, co ti bude nosit, papáníčko, Bohoušku, podívej se na mě. A pán tak horko Bohouši a vzal jsem ho za ucho a on se lekal udělal. A furt mě tady 3/4 kilovou slinu přes prsa. Já tam stál jako diplomat, když si musel přeblíknout košili. Majitel se smál, říkal, vy chcete kamarádi s Bohoušem? No to se vám nemůže pomoct, povést, nesmysl. Víte, na co myslí? Ten myslí furt na žrádlo. Já pomu, tak proč mu nedáte nažrat? To je, to bych dopad. Víte, kolik bys měl, aby měl dost? Ten bys měl denně 12 kilo masa. Pam, jak ty máš lakomýho pána. Pojď, půjdeme se projít. Myslel jsem si, že v pohybu to zvíře se uvolní nějak a nebude koukat jako blbec furt prostě. Tak jsem ho vedl, říkám, tady je kuchyň, tady je ložnice, a on těma očima jako by říkal, tady jsem nežral, tady by se to žralo. No prostě zhnusil jsem, už jsem se přestal o něj zajímat. 3 dny jsme točili, já tam nosil jídlo, že jo. A 4. den ráno stojíme ve dveřích, právě Bohouše dávali na křeslo. To nebylo jako normálně Bohoušku hop, tomu dali Nelsona, 2 ze strany ho vzali a Bohouše, já pám, pojď se váně, Vlaďo, zkusíme, si ten blbec vůbec rozezná, kdo mu jídlo nosí a kdo ho s ním jí. Takhle sedí, hele, ty půjdeš tamhle těma dveřma, já půjdu těma dveřma, až dojdu k němu, tak vejdi ty, jestli vůbec nás nějak rozlíší, jak bude reagovat, jestli má nějaký IQ. A Bohouše seděl takhle. A když jsem vešel, já tak udělal. IQ vyletělo, viděl, že rádlo mi jde, a když jsem byl u něj, vešel Menšík, tak udělal. Nerado viděl, došlo mu nebýt, jo, sežral bych to sám. No jo, jenomže on ten chleba nemá sníst, a on nám ho vždycky zblafnul. Pán, to tady budeme do půlnoci, když vrát, dejte mu celou šišku, ať se zasytí. Tak mu dali celou šišku, on 3x lesknul tlamou, bylo po 6, dali mu ještě 1, to samý. Až jeden genius tam přišel na nápad. Našel tam nějakou starou patku, ještě ukrojil z toho krajíc chleba a namočil ho do benzínu. Jedině tak jsme Bohouše zlomili, jinak jsme to točili zná ještě dneska. Děkuju za pozornost, nashledanou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Stanislav Vložek na rádiu vašeho kraje je 9 hodin a téměř 28 minut. Rozpálené město, ale hned za rohem lesopark s lavičkami a hřištěm pro děti v příjemném stínu lesa. Přesně takový nápad dostali v Nýřanech na severním Plzeňsku a promění příměstské lesy na lesoparky a dosáhnou díky tomu i na potřebné dotace. A víc vám řekneme už je za několik minut v našem vysílání a po písničce nabídneme tipy pro volný čas.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A ty přinášíme 2 minuty po 9:30. Součástí hudebního léta Borska 2026 Boru u Tachova je festival duchovní hudby. Dnes vystoupí od 18 hodin v kostele svaté Markéty na Hošce sopranistka Karolína Janu a duo Beautiful Springs. Na plzeňské náplavce na Radbuze zahraje od 19 hodin kapela Love More. 3 zpěvačky, 3 jedinečné hlasy, 3 osobnosti, které propojuje láska k hudbě. Jejich více hlasy doprovází nejrůznější nástroje, od kytary přes harfu až po bubny a perkuse. Vstup je zdarma. Na nádvoří plzeňského Prazdroje pokračuje cyklus Léto v Prazdroji. Od 20 hodin tam vystoupí legendární kapela Brutus. Čeká vás večer plný rockových hitů i prázdninové atmosféry. Na Hacholskách vystoupí rokycanská kapela Lords. Rokový koncert začne ve 20 hodin v restauraci Kotva. Zámek Kozel u Šťáhlav uvádí večer plný inteligentního humoru, nečekaných historek a laskavého nadhledu. Exkluzivní talk show humoristy Ivo Šmoldase s herci Lukášem Langmajerem a Daliborem Gondíkem tam začíná v 19 hodin. V muzeu Karlovy Vary zaujme výstava historické plovárny a oděvní design. Pestrobarevné plavky různých barev a střihů i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století, si mohou zájemci prohlédnout od 9 do 17 hodin. Muzeum ve Fratniškových Lázních zve na výstavu, jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí, nejen v lahvi. Tolik dnešní tipy, my vám přejeme příjemnou zábavu.

0: Pomalu, ale jistě se nám blíží 9:45, stane se tak za 5 minut a to uslyšíte zámecké léto Českého rozhlasu. Ale ještě předtím je tady jedna reportáž. V Nýřanech na severním Plzeňsku se rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Hned ve 3 lokalitách kolem města vzniknou i díky dotacím, na které by v hospodářském lese Nýřany nedosáhly, třeba cyklostezky, dětská hřiště nebo altány. Někteří obyvatelé se na proměnu těší, jiní by raději ponechali klasický les.
1: Teď jsem na nýřanském sídlišti. Jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den. Nýřany připravují 3 lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika. Ahoj.
2: Ne.
1: Prvky pro děti, hřiště, lavičky, co tomu říkáte?
2: To je fajn.
1: V 7000ových Nýřanech bydlí i Veronika Nováková.
3: Aby řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se mám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
4: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je podstatná pro čerpání dotací, na což narazila i nýřanská radnice při kontrole v katastru. Nemovitostí.
4: My máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že máme označené pouze tímto názvem. Oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna tak městu otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
4: Bude potom možné žádat o dotace. O lesy bude dál pečovat lesník. Produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místy s nimi i své odpůrce, Veronika Nováková.
3: Chodíme tam na procházky a mě to celá vyhovuje, takže je to fakt jako les. Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
4: Představujeme si lavičky, altány, odpočívadla, odpadkové koše.
1: Dodává místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman. Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické proměny lidé neuvidí dřív než příští rok. Z Nýřan Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary.
0: Zuzana Onderová, terapeutka v rodinné firmě a také autorka pohádek a dobrodružných knih pro děti, dnes bude naším dopoledním hostem. Zeptáme se jí, jak se její profese promítá do literární tvorby, jak i v práci pomáhají její vlastní, teď už dospělí synové a čtou dnes ještě děti. Poslouchejte tedy dnes po 10. hodině.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Zámecké léto.
5: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor! Prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhru. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský, názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
4: Zámecké léto.
6: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
7: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
8: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
7: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
8: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A můžete tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu a veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
7: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
8: Nejhezčí je období kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
7: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
8: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
7: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
8: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
4: Zámecké léto.
6: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, na pouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
4: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny.
0: Před dvěma dny a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Tak, určitě, určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda, moc, moc, moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak radost. Se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský děkuji. Balíček je váš, to znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4, hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ano, vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení, hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den přeji, hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zákaznické centrum vodáren Sokolovsko je od dneška otevřené na nové adrese. Policie dnes v Brdech upozorní cyklisty, aby nevyjíždili mimo značené trasy, kde může být stále nevybuchlá munice. V první polovině roku dali stavební spořitelny úvěry za necelých 24 miliard korun. A bude většinou polyjasno místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Vodárny Sokolovsko dnes otevírají zákaznické centrum na nové adrese. Přestěhovalo se do bývalé budovy městského úřadu v ulici Karla Hynka Máchy. Město na rekonstrukci objektu vynaložilo víc než 22 milionů korun. Dřív v budově sídlil sociální odbor, říká starostka Renata Oulehlová z Hnutí ANO.
2: Občané našeho města budou mít lepší přístup ke službám, protože to v docházkové vzdálenosti jak autobusu, tak k vlaku a je to v centru města.
0: Další preventivní akci pořádají dnes policisté v Brdech. U informačního centra Tři trubky budou zastavovat turisty i cyklisty, které upozorní na dodržování pravidel. Podle krajské policejní mluvčí Evy Červenkové policisté dohlédnou na to, aby cyklisté nebo chodci v chráněném území neopouštěli vyznačené trasy. A to především proto, že se jedná o bývalý vojenský prostor.
3: I v současné chvíli tam probíhá dekontaminace po bývalé činnosti a může se stát, když uhnou z cesty, můžou nalézt i nevybuchlou munici. V případě, že by se takto stalo, tak aby určitě s předmětem nemanipulovali, zavolali na místo hlídku policie a my pak si s tím poradíme.
0: Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Ty celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů. To je o zhruba 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření. Jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé požáry v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQR aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté, před šestým New Yorkem. V obou metropolích je obloha oranžová a vzduch podle expertů nezdravý nejen pro citlivé skupiny lidí.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou polojasno, během dne s většinou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřku. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 se v úseku Verušičky Karlovy Vary provádí údržba povrchové kanalizace. Odstavní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dopolední program rádia vašeho kraje pokračuje i po 10. hodině. Po písničkách, které nestárnou, přivítáme dopoledního hosta, terapeutku a autorku pohádek a dobrodružných knih pro děti Zuzanu Onderovou.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: 10 hodin a téměř 10 minut a slovo má moderátorka Tereza Švecová a její dopolední host. Hezké dopoledne.
1: Krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem. Je léto, což je za mě určitě čas čtení, ať už jste dítě anebo dospělý. A je to také období, kdy si často dáváme dokupy hlavu od všech stresů, které se nám nakupily v průběhu celého toho roku. A je úplně skvělé, že náš dnešní dopolední host sobě kloubí oba dva tyto faktory. Je jim totiž terapeutka Zuzana Onderová, která je zároveň autorkou knih pro děti. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Je pro vás léto také nějakým obdobím nějaké psychické očisty?
2: No, já se přiznám, že úplně nesnáším ta velká vedra. Takže koukám, kam bych se schovala a miluji spíš ten chlad.
1: A čtete v létě také více než třeba jindy?
2: A tak to určitě, to určitě. Léto je pro čtení jako stvořené.
1: Terapeutka je poměrně široký pojem. Já bych se ráda zeptala, čemu přesně jste se vlastně v průběhu svého života věnovala? Na jakou práci jste se zaměřovala?
2: Tak já jsem původně vystudovala učitelství, ale být učitelkou nikdy nebyl můj sen. Takže já jsem potom dál vystudovala speciální pedagogiku a grafologii, psychologii. Zkrátka jsem se vzdělávala tady v těch oblastech a pracovala jsem většinu času jako speciální pedagog ve škole.
1: A jak dlouho zhruba, jestli můžu mít nějaký jako časový rámec, jak dlouho už se setkáváte pracovně tedy s těmi mladými lidmi a studenty?
2: No tak v podstatě je to od začátku. Nejdřív to bylo asi rok, jsem učila na základce, tam jsem se úplně vyléčila z toho, že bych se tomu věnovala celý život, je to fakt náročná práce a všechny učitele obdivuju. A pak jsem tam učila, no a většinou jsem dělala toho speciálního pedagoga.
1: Nakolik se za tu dobu, co se tomu věnujete, vlastně třeba proměnily problémy dětí a studentů, když to vezmete na začátku té kariéry a třeba nyní?
2: No, možná se proměnilo i školství. A já si teda myslím, že mladí lidé a děti jsou vlastně v podstatě pořád stejní, akorát problémy se mění, protože se mění doba. A oni se setkávají vlastně s jinými problémy, s jinou realitou, než jsme se setkávali my.
1: Umíte si představit, že byste se v této době vrátila sama do školních let?
2: No, nejsem si úplně jistá, jestli bych se chtěla vrátit do školních let.
1: Takže nechtěla byste, já bych se ráda zeptala, jestli byste třeba, že jste ráda, že jste čelila tím problémům, které byly třeba za vaší doby, nebo teď těm současným, které spolu pojí nějaké sociální sítě a mobilní telefony a podobně.
2: Rozumím. Mm-hmm. No tak rozhodně bych se vrátila do svého dětství, ale myslím si, že pro děti je tahle doba jako extrémně náročná, jo. Často se říká, oni nic nevydrží, oni jsou takový sněhový vločky a tak dále, ale už si neuvědomujeme, že oni se setkávají s mnohem složitější realitou než my.
1: Kdy v té vaší životní cestě přišla ta první myšlenka, že byste mohla napsat nějakou knihu?
2: Tak asi když jsem se naučila psát, že jsem psala už od malička a četla jsem to ve škole a kamarádům jsem dávala své povídky číst, ale jako doopravdy napsat knihu, k tomu mě vlastně vyprovokovalo.

0: můj starší syn.
1: Možná by bylo dobré říci, kdo je ten starší syn, protože si myslím, že mnoho z našich posluchačů ho nejspíš bude znát, až řekneme to jméno.
0: Tak je to Honza Onder, vlastně to tanečník.
1: Přesně tak, můžete ho znát třeba z pořadu Star Dance a nebo třeba taneční hrátky pro děti, které třeba u nás běžely naprosto pravidelně. No a kde tedy ta motivace od něj vznikla k tomu, aby ta kniha se začala tvořit?
0: No, je to nějakých asi 11 let, kdy přišel a řekl, mami, napíšeme knížku, já napíšu knížku. A mně to přišlo trošku legrační, protože nikdy nic nenapsal, no ani vlastně moc nečetl. Ale on mi opravdu druhý den přinesl pohádku, která mi přišla velice vtipná. A řekla jsem si, no tak když teda můj syn, který nikdy pořádně nic nepřečetl, napíše povídku, no pohádku, tak to já taky dám. Takže takhle jsme se trošku štengrovali, až vznikla ta první knížka.
1: No a jaká knížka to je, to si řekneme za malou chvilku. Hned co nám dozní skladba Heartbreaker, neboli Lamač srdcí, by se dalo říct.

0: 10 hodin a 18 minut a na Českém rozhlasu pokračuje povídání s terapeutkou a autorkou dětských knih Zuzanou Onderovou. Tak už jsme tedy řekli, že ta vaše první kniha vznikla právě díky takovému ponouknutí od vašeho syna Jana Ondera. Jak dál jste pokračovali v té tvorbě? On napsal povídku, vy jste teda pak napsala další, nebo jak jste se doplňovali?
1: Tak společně jsme napsali, nevím, asi 17 pohádek to je. No a to je ta právě první knížka, která se jmenuje Kdo zachrání Pižducha.
0: Mm-hmm. Kdo ji ilustroval?
1: No tak troufala jsem si ilustrovat já, protože tak trochu koketuju s tím kreslením. Takže vlastně všechny ty knížky jsou dohromady 4 a 3 z nich jsem ilustrovala já.
0: Jak ta spolupráce probíhala? Shodli jste se? Psali jste opravdu ty povídky společně? Nebo každý vždycky jednu a druhý doplnil?
1: Ne, každý jsme psali svoje pohádky a pak jsme dali dohromady.
0: Dávali jste si nějaké zpětné vazby k těm pohádkám toho druhého?
1: Tak určitě jsme si, myslím, že jsme si je většinou pochválili.
0: Jo, shodli jste se, nebyly tam žádné konflikty.
1: Ne.
0: Je právě nějaká ta práce s dětmi něco, co vás s vaším synem spojuje? Protože myslím, že váš syn je taky známý právě i pro tu svoji vlastně taneční tvorbu pro děti a práci s dětmi.
1: No, možná ta hravost. Protože Honza pracuje s dětmi, pracuje s nima rád a i mě baví pracovat s dětmi a je to taková, jak jsem říkala, no, taková hravost a vlastně ten svět fantazie, který nás oba baví.
0: Je těžké jako dospělý se do něj umět znovu ponořit? Já s tím někdy trochu válčím.
1: No, mně to nepřijde těžký. Já mám teda 5letého vnoučka a s tím mě to ohromně baví, protože to je ještě fantazie, která nemá žádná omezení, že jo? Taková bezbřehá fantazie a to se mi moc líbí.
0: Je to nějaký váš velký motor, třeba váš vnouček při tvorbě těch pohádek a povídek?
1: No, myslím, že všechny ty knížky vznikly ještě, než se chlapeček narodil. Mm-hmm. Ale už jsem si vždycky říkala, to budou jednou knížky pro mýho vnoučka.
0: Takže vlastně jste na něj myslela, aniž byste ještě věděla, jaký konkrétně bude, by
1: přesně
0: se dalo
1: tak,
0: říct.
1: Přesně tak.
0: Jaké knížky vznikly jako další? Už jsme tedy říkali ta první, vždycky si vzpomínal to slovo pižducha, nevím, jak přesně v tom názvu je. Jaké vznikly jako další?
1: No, další knížky už byly pro trošku větší děti a byla to knížka taková trošku jako dobrodružná a ta vyšla v nakladatelství Naše vojsko. No a je to knížka o dětech, které jdou vysvobodit svoji kamarádku ke zlému kouzelníkovi, který doma chová dračí vejce a za pomocí toho draka chce ovládnout celý svět.
0: Mm-hmm. Jaká knížka potom byla další? Já myslím, že tam potom bylo nějaké ztracené pastelky, nějaký lehce detektivní příběh?
1: Ne, nestracené ne, ale byly to pastelky, které se hádají. Oni si vykají, tak mi to přišlo takové vtipné. Vykají si a jdou za sluníčkem, aby je rozsoudila, která z nich je nejhezčí. A cestou zažívají různá dobrodružství, ale zase tam je takový akcent na to společné přátelství a na to, že všechny ty překážky vlastně překonají, protože si pomáhají. Ale protože jsou to pastelky, tak si dokážou namalovat pomoc, když někde něco potřebují, že namalují si žebřík, namalují si nějakého přítele, kamaráda, takže...
0: A ta čtvrtá, poslední, kterou jsme ještě nezmínili?
1: A tak ta už je pro takové 10leté, 11leté děti a je to taková detektivka.
0: Mm-hmm. To znamená, ty ostatní, ty první tři jsou spíše pro mladší čtenáře. Dejme tomu nějaké první čtení, nebo kam bych je zhruba zařadila?
1: No, taková druhá, třetí třída.
0: Když jste zmínila tu pro ty starší děti s tou lehkou tady nějakou záhadou, čím to je, že nás právě třeba ty záhady a tajemství při tom čtení tak baví, jakmile trošku zestárneme?
1: Já si myslím, že baví i mladší děti, že zkrátka každá záhada v nás buzuje spoustu možností jejího vyřešení a proto jsem se vlastně uchýlila, proto jsem se vlastně vzala jako téma detektivku ze školního prostředí, protože to je mi nejbližší.
0: No a o tom, jaký je obecně vztah dnešních dětí ke knihám, si budeme povídat, až nám dozní kapela Kabát a písnička Houby magický.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dozněli nám kabáti, 10 hodin, 26 minut. Pojďme se ještě na malou chvíli ponořit do rozhovoru se Zuzanou Onderovou. Tak máte ještě jednoho syna, nejenom tedy toho tanečníka. Čemu se věnuje ten druhý, jestli se můžu zeptat?
1: Tak druhý syn je psycholog.
0: Pomohl vám nějak on i při tvorbě těch knih zase třeba z této stránky?
1: No, když jsme psali pohádky, tak vlastně trošku pomohl, ano, poradil.
0: Takže já se uměl se podívat nějak na ty knížky z toho druhého úhlu. A vy s ním ještě dále nějak pracovně spolupracujete?
1: Spolupracujeme spolu, je to legrační, ale je to vlastně můj šéf.
0: V nějaké tedy rodinné poradně?
1: Je to poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
0: Jaké to je takto vlastně spolupracovat se svým synem?
1: No, je to fajn, protože on je vlastně v tom oboru v psychologii jakoby víc doma než já a já se s ním při nějakých takových složitějších případech ráda poradím.
0: Máte nějakou obecnou radu na to, jak zvládat pracovní vztahy uvnitř rodiny?
1: Poslouchejte šéfa.
0: Šéf má vždycky pravdu. Šéf a maminka. No ale není to šéf a maminka, to se nám teďkon tady trošku rozporuje.
1: No, to je pravda. Je to jak v čem. Takže vždy má pravdu vždycky maminka.
0: Je psaní knih svým způsobem terapie, třeba i pro vás?
1: Je to určitě terapie. A ta knížka většinou vznikne tak, že si řeknu, co kdyby se něco stalo? Co kdyby třeba se ve škole začaly ztrácet jedničky?
0: A najednou ten příběh sám vypluje.
1: Tak. Komu by to prospělo? Kdo by vlastně ty jedničky mohl krát? A nakonec, co by si ma dělal?
0: Vy s těmi příběhy vlastně trošku rostete. Začala jste od těch příběhů pro nejmenší. Ta poslední knížka, už jste tedy říkala, že už tam nějaká záhada, je to pro ty děti, jdeme tomu 10+. Dojdete někdy třeba i k těm jako ještě starším teenagerům?
1: To nevím, ale v šuplíku mám ještě poslední knížku a ta je pro dospělé.
0: A na to jsem se chtěla ptát, na čem aktuálně pracujete, a vy jste to takto nakousla. Povídejte.
1: No, ta knížka tam už teda nějakou dobu leží. Já ji vždycky sem tam opráším a malinko upravím, ale myslím si, že už by to chtělo, aby šla do světa.
0: Je to velký rozdíl přát pro děti a pro dospělé, to je úplně jiný svět?
1: No, ale i pro ty dospělé já si nemůžu pomoct, já vždycky tam nějaká záhada, vždycky je tam nějaký takový fantastický prvek, takže i v téhle knížce je.
0: Faktem je, že i my, dospělí, často unikáme při čtení do nějakého světa fantazie. Čtou dnešní rodiče dětem a čtou jim dost?
1: No, nejsem si tím úplně jistá. Určitě jsou rodiče, kteří čtou svým dětem. I se mi to vrací, že mi třeba někteří rodiče říkají, my čteme vaši knížku a líbí se tak, ale obávám se, že řada rodičů dá dětem spíš ten tablet nebo mobil.
0: Jak se liší, když dítěti čtu já sama, anebo když pustím třeba, nevím, Hajaju z Českého rozhlasu a jsem s ním. Kde je ten rozdíl?
1: No tak určitě je lepší, když asi budete číst vy, je takový bližší, že to dítě si s váma upevní vztah, ale i pohádky, které jsou třeba čtené, třeba v rozhlasu, jsou fajn.
0: Čtou děti potom sami, když dospějou do toho věku, kdy už tedy k tomu nepotřebují nutně toho rodiče, byť je to pořád fajnové, čtou dnešní děti ještě?
1: Je to asi taky individuální, protože já řeknu jenom v naší rodině, četli jsme dětem, hodně jsme jim četli a jeden syn čte hodně málo a druhý je hltač knih.
0: Necháme takhle doznít, ať si posluchači sami dozmyslí, který je který. Co ráda čtete vy sama?
1: Mě zajímají hlavně knižní novinky.
0: Mm-hmm,
1: takže když jdu do knihovny, tak už tam prostě pátrám a šmejdím a hledám, co nového vyšlo.
0: A co je nového? A my jsme moc rádi, že jste přišla sem k nám do Českého rozhlasu seznámit nás s tím, co píšete vy sama, a moc vám přejeme, ať se vám daří na další pracovní cestě.
1: Moc krát děkuju.

Dopolední vysílání Rádia vašeho kraje pokračuje 8,5 minuty po půl jedenácté. Chtěli byste si vyzkoušet simulovaný let do vesmíru? Není problém, nabízí ho Hvězdárna v Karlových Varech, a to v rámci pobytových nebo příměstských táborů pro děti. A víc v reportáži už za několik minut a přejeme hezké dopoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková v dobrém dopoledni Českého rozhlasu s písní Proč mě nikdo nemá rád, my vás samozřejmě velice rádi máme. Stavění družice nebo rakety, to je část náplně dětských táborů, které nabízí hvězdárna v Karlových Varech. Děti můžou být na pobytových nebo příměstských turnusech. Součástí programu Karlovarské vesmírné Odyssey je taky simulovaný let v kosmické lodi na planetu Tercii.
1: Teď si slečna vybírá věci, které bude potřebovat k přežití na cizí planetě.
2: Říká Karel Rohla, táborový vedoucí příměstského táboru tady na hvězdárně v Karlových Varech. Gabriela, teď už startuje s kosmickou lodí na jinou planetu.
1: Ano, přistane na exoplanetu, to je jakoby planeta, která je mimo sluneční soustavu, jako u jiné hvězdy.
2: A my teď sedíme v sále před sebou plátno, vidíme, jak letí kosmickou lodí. Je to vlastně simulátor.
1: Oni právě tam mají nějaký jako řídítka, nějaký tlačítka, nějaký panely a oni se podle toho musí právě řídit. Tady řídící středisko. Jak se zatím daří? Přepínám.
3: Tady kosmická loď Sojus. Zatím se daří dobře, přepínám.
2: Vidíme, že už se blíží k planetě Tercii.
1: Bude muset zabrzdit, aby se přiblížila v bezpečné rychlosti k té planetě, aby do ní nějak nenarazila a až vstoupí do atmosféry, tak bude taková přistávací sekvence, která je asi ta nejtěžší část tady na tom. Si vzala moc těžký náklad, tím pádem narazila právě do té planety.
2: Co teď?
1: Teď si vzala ještě další pokus, snad si vybere nějaký lehčí věci.
2: Vidíme tady lékárničku, solární baterii, sama si zvolí, co si chce vzít sebou na loď a musí splnit váhový limit. Teď si počkáme, jestli se povede přistát, má druhý pokus.
1: Je moc rychlá. Zkus tam dát věci, co fakt budeš potřebovat. No, asi ne.
4: Teďkon si právě odletěla od té planety, přepínám.
2: Gabrielo, nezvládla se tři pokusy?
5: Neměla jsem hýbat těma řídítkama, ale já jsem s nima hýbala.
2: Miroslav Spurný, ředitel hvězdárny v Karlových Varech. Ohledně táborů letních, které teď nabízíte, co vlastně při těch turnusech děti zažijí?
6: Tak především jsou to ukázky letů v našem simulátoru, kde se můžou vlastně dostat na orbitu naší planety, alespoň dokonce i s rodiči. No a pak samozřejmě si odnesou domů například model mini družice, nebo se tady budeme snažit odpalovat raketu, kterou si slepí.
2: Honzo, ty jsi taky letěl kosmickou lodí před chvílí, jak jsi dopadl ty?
4: Já jsem se dostal daleko, ale nepřistál jsem úplně na tu planetu. Jsem tam vlastně naboural do ledovce.
2: Hvězdárna nabízí celkem 8 běhů pobytových nebo příměstských táborů pro děti. V tuto chvíli je ještě několik míst volných. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

A po Michalovi Prokopovi jedna pozvánka na odpolední vysílání. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Pavel Nový. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Humoriáda tedy krátce po 16. hodině. Teď je tady Lucie Bílá s písní Okurky a také přání hezkého dopoledne s rádiem vašeho kraje. Tělo bez duše.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary pokračují v modernizaci základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Strážníci v Aši mají pronajatou mobilní kamerovou věž. Vyšetřování krádeže desítek milionů v české obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží. A dnes bude oblačno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary pořizují IT vybavení do základní školy a základní umělecké školy ve Šmeralově ulici. Do budovy město investovalo v posledních 2 letech přes 40 milionů korun. V podkroví vzniklo 6 nových odborných učeben a nutná byla i oprava střechy. Podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře z Hnutí ANO, dodavatele IT vybavení hledá město opakovaně.
2: Vyhlašujeme výběrové řízení na IT pomůcky a na IT vybavení za cca 7 milionů korun. Zakázka na to IT už se vyhlašuje po třetí. Chtěli jsme to mít do konce června, v podstatě, aby na nový školní rok už bylo vše připraveno. Chtěli bychom někdy v polovině prvního pololetí mít všechno.
0: Městská policie v Aši používá mobilní kamerový stojan, v pronájmu ho má na 4 měsíce. Zařízení pomůže taky se zmapováním míst, kde zatím kamerový dohled není. Za pronájem zaplatí strážníci asi 130 tisíc korun, pokračuje ředitel městské policie Tomáš Čížek.
3: Samozřejmě je možné toto zařízení využít i v případech, kdy budeme veřejností upozorněni na to, že na nějakém konkrétním místě dochází k nějakému protiprávnímu jednání. Sem to zařízení můžeme umístit a máme to v plánu, taková místa máme současně by vytipovaná 2. Je to ulice Šumavská a celý prostor za Lidovým domem v Aši a je to prostor u nádraží a ulice u nádraží.
0: Ašská městská policie funguje od loňska v nepřetržitém provozu. V lednu spustila provoz linky 156 a zřídila vlastní informační web. Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Spojené státy plánují uvalit 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie. Důvodem jsou podle Washingtonu nekalé obchodní praktiky, informovala o tom agentura AP. Americká vláda konkrétně obvinila brazilského prezidenta Lulu da Silvu, který podle ní nejednal s USA v dobré víře. Mezi obchodní strategie 10. největší ekonomiky světa mělo patřit například laxní prosazování protikorupčních zákonů nebo zavádění vlastních nespravedlivých cel. Prezidentův úřad americká obvinění odmítl.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou polojasno, během dne s většinou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřku. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, aby
1: zážit. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Lidické ulici se srazila 2 osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dnešní rubrika Náš příběh přiblíží vysokoškolského učitele Romana Černíka. Je také velmi aktivní na plzeňské kulturní scéně. Už za chvíli se ho zeptáme, co pro něj jako uměleckého ředitele centra Moving Station kultura znamená. Rozhovor si tedy nenechte ujít, stejně tak Roberta Křesťana a Petra Spáleného. A příjemné dopoledne, je 11 hodin a téměř 5 minut.
1: Dobré dopoledne.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Znalcům kulturní scény v Plzni je nepochybně známé jméno Roman Černík. Vedle toho, že je uměleckým ředitelem kulturního centra Moving Station, tak je i vysokoškolským učitelem na Západočeské univerzitě v Plzni. Pro Český rozhlas zazpomínal na své rodiště.
2: Já jsem rodák z Chebu, to město mám do dneška rád, tam jsem taky vychodil gymnázium, tam jsem taky se potkal s uměním tak jako na dosah, jednak jsem se účastnil takových literárních večerů, které pořádalo chebské gymnázium a potom samozřejmě Západočeské divadlo a jeho klub Dčko, to byly takové moje iniciační záležitosti. Na gymnáziu jsem taky kromě té poezie dělal divadlo poezie, zkoušeli jsme samostatné studentské divadlo.
3: Pak jste studoval v Českých Budějovicích na tehdejší pedagogické fakultě češtinu a dějepis. Kam vás kroky zavedly po škole?
2: Nastoupil jsem na střední odborné učiliště textilní do Aše, pak jsem působil na obnoveném gymnáziu v Aši. Mezitím přišel listopad, změna a měl jsem možnost taky vycestovat. Pobýval jsem chvilku v Dánsku a ve Finsku a díky tomu se trošku proměnilo to moje vnímání. A musím říct, i už v průběhu té mé školní praxe, hodně na tom učilišti, jsem si uvědomil, jak je důležitý nejenom jako vykládat a kontrolovat a psát diktáty a zkoušet z nějakých testů z letopočtu, ale s těmi lidmi něco dělat. A tak jsem postupně intuitivně začal aplikovat ty své zkušenosti z divadla a později jsem vystudoval tady v Plzni Lidovou konzervatoř dramatické výchovy a pak jsem v tom Dánsku i Finsku ty věci potkal jako víc. Potkal jsem divadlo, studoval jsem na divadelní fakultě jak dramatickou výchovu, tak potom divadelní antropologii a ta antropologie skončila dřív, to byl takový projekt, takže jsem dokončil studia u pana profesora Vyskočila na katedře autorské tvorby a pedagogiky.
3: To už mluvíme o divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze. Vy jste poté po nějaké době přesídlil do Plzně, kde jste začal působit na Západočeské univerzitě.
2: Jsem dostal nabídku sem do Plzně na pedagogickou fakultu, abych tady učil dramatickou výchovu a osobnostně sociální rozvoj. Já jsem studoval taky pedagogiku, takže jsem dostal nabídku, abych působil tady, kde do dneška dělám, starám se o tenhle obor, kultivuji jej a dneska už jsem v kabinetu se svými studenty vlastně.
3: Vy jste byl jedním z iniciátorů pro vznik kulturního centra Moving Station. Tak co pro vás osobně kultura znamená?
2: Je to dialogická záležitost, která umožňuje svobodné vyjádření, umožňuje setkávání se, umožňuje otevírat nebo popisovat, zachycovat problémy, tak také vždycky tam musí být nějaký osobní vklad, aby to bylo smysluplné a pravdivé. Takže tohle to pro mě je důležité. Je to prostředek dialogu a taky myslím si, že umělecké dílo je vyjádřením nějaké lidské svobody. Můžete dělat věci, které tady ještě nejsou a někdy možná ani nebudou, je to jenom pokus, ale stojí za to vyzkoušet. Samozřejmě to stojí nějakou energii, nějaké úsilí, hodně fantazie, hodně nějakého řemesla. A zároveň je to velké setkávání s lidmi.
3: Přibližuje svůj pohled na kulturu Roman Černík, vysokoškolský učitel a zároveň umělecký ředitel kulturního centra Moving Station. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

V 11 hodin a 17 minut posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje. Přemnožené, nemocné a často také nechtěné. Toulavé kočky jsou problémem měst i vesnic. Jak se jich počet daří snižovat, když obce zatím nemají jasně dané pravomoci, povíme v našem vysílání už za několik málo minut. Teď je tady Lucie Vondráčková s písní Vzkaz v láhvi. A i nadále vám přejeme příjemný poslech Rádia vašeho kraje.

0: Nekastrovaná kočka může porodit 10 až 15 koťat za rok. Přemnožení toulavých koček je problémem měst i vesnic, které ale nemají zatím zákonnou povinnost ho řešit. Způsob své volné likvidace, jak bylo zvykem dříve, není podle zákona na ochranu zvířat proti týrání přípustné. Na koho se tedy lidé mohou s žádostí o pomoc obracet, zjišťovala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Dvůr plný toulavých koček má v obci Mlázovi na Klatovsku i pan František. Kolik koček k vám tady chodí?
2: 9.
1: A ty jsou tady z okolí?
2: Nevím, přišli jsem prostě.
1: Nejsou to vaše kočky a vy je přesto krmíte?
2: No tak jedno za týden, jak přijdu na chalupu.
1: Zkoušel jste to nějak řešit?
2: No, potom jsem se naštval, protože mi to leze do baráku, no, tak jsem to prostě nahlásil na službu.
1: Šance pro kočku?
2: Šance pro kočku, no a ty, že jste přijedou odchytit, vykastrovat. No a koťata, že tady tě do boje vím o ně zájem.
1: A napadlo vás obrátit se třeba na obec?
2: Jo, ale obec to nemůže zatím řešit.
1: Povinnost odchytávat a následně kastrovat toulavé kočky má obcím uložit nová norma. Ta ale zatím stále prochází poslaneckou sněmovnou a účinná tedy ještě není. Do té doby můžou lidé ve svém regionu hledat pomoc u spolků a organizací, které se péči o toulavé kočky věnují. Na Sušicku funguje spolek Nalezenci Šumaváci. Jak často se na spolek obracejí lidé ohledně toulavých koček, popisuje členka spolku Jana Halabrínová.
3: Toulavé kočky jsou stejný problém ve městě i na vesnici. Tudíž se na náš spolek Nalezenců Šumaváku lidé obracejí dost často, v době koťat, dá se říct, každý týden. Kočky se nekontrolovatelně množí ve městě, v průmyslových objektech, kam je lidé jakoby v uvozovkách uklízí a víceméně se jich zbavují. Na vesnicích jsou to zemědělské objekty, obydlené nebo už neobydlené.
1: Jak poznat toulavé kočky a to, že nikomu ta kočka nepatří?
3: To už je trošku horší. I zanedbaná kočka může někomu patřit. Ty kočky poznávají na vesnicích lidi, kteří ty svý kočky mají a objevuje se jim tam kočka nebo kocour cizí.
1: Když se tedy na vás někdo obrátí, tak co mu doporučíte?
3: Jako první se jim doporučí odchyt toulavé kočky. My jim můžeme zapůjčit sklopec, pokud nejsou schopni kočku odchytit sami. A po odchytu se doporučí kastrace u smluvního veterináře, kdy kastraci uhradí náš spolek.
1: Kolik to stojí?
3: Cena kastrace se pohybuje mezi 1000 až 1600 korunami s ohledem na to, jestli je to kočka nebo kocour.
1: Co se potom s tou kočkou stane?
3: Po té kastraci, po zotavení, se kočka vrací buď to na místo odchytu, nebo může zůstat na veterině, odkud potom odchází do případné adopce.
1: Kolik kastrací ročně váš spolek zaplatí?
3: Průběžně necháváme vykastrovat asi tak 100 koček, ačkoliv jsme teda spolek hlavně pro psy.
1: A jsou tady v okolí nějaké další organizace nebo spolky, které se tady tou problematikou zabývají?
3: Letos začínáme spolupracovat s nově založeným spolkem Kočky Klatovy, který se intenzivně zabývá kastracemi toulavých koček a snaží se je umisťovat do nových rodin. Na začátku roku 2027 by měly být hotové jejich útulkové prostory.
1: Z Klatovska Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte rádio vašeho kraje a jeho dopolední vysílání. To byl Jan Nedvěd z písní Kohout a před námi po písničce je Kalendárium a Petr Jungmann, tak si jej určitě nenechte ujít. 11 hodin a 32 minut.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních Jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.

0: Blíží se nám 11:45, posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje a tušili jste, že mozzarellu není vhodné krájet? Vysvětlení a hlavně návod na zacházení s tímto sýrem nabídnou už za několik minut naše dnešní babské rady.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: To byly dnešní Babské rady a v nejbližších minutách nás čeká Hana Zagarová, také Michal Penk a také chystáme polední zprávy a písničky pro vás. Hrát se bude až do 13. hodiny. Tak příjemný poslech a hezký sluneční den vám přeje ze studia Českého rozhlasu Michal Janský.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají nově podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Ostrov musí kvůli fotovoltaice opravit střechu v ekocentru. Češi nakoupili státní dluhopisy za 74 miliard korun. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat přímo doma vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u nejmenších dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program Včasná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji nejpozději v lednu příštího roku. Zapojí se města Most, Cheb a Litvínov. Program podpoří nadace The Kellner Family Foundation, která do tříleté pilotní fáze investuje 40 milionů korun. Pokračuje její ředitelka Tereza Bůšková.
4: Prostředky skutečně půjdou do terénu, to znamená část budeme platit skrze organizaci Cesta von.cz, ta bude poskytovat tu terénní práci pro ty nejmenší a část prostředků budeme dávat městům, aby mohli navýšit rozpočty mateřinkám a přijmout tam vlastně ty terénní pracovníky.
3: Ostrově na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce ekocentra. Součástí prací bude taky instalace fotovoltaiky. Při kontrole ale radnice zjistila, že střecha hlavní a nízké budovy není v dobrém stavu. Radnice ji bude muset opravit, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
5: Je tam dneska plechová falcová střecha. Ta střecha není ještě ani 20 let stará. Když ten zotovitel dělal ty falcové spoje, tak je tam spousta děr. Z tohoto důvodu jsme museli přikročit k tomu, že ji budeme muset celou kompletně zrekonstruovat. Takže jsme rychle vysoutěžili a budeme muset nejprve udělat střechu a následně instalovat fotovoltaiku.
3: Za opravu střechy zaplatí radnice necelé 3 miliony korun. Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců si je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu. Ještě jednu pak plánuje ministerstvo v předvánočním období. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud.
2: Sport.
3: Volejbalisté Karlovarska se ve skupině nového ročníku Ligy mistrů utkají i s finalistou z minulé sezóny. Čeká je klub Zavěrče z Polska. Vedle něj narazí na německý Lineburg a španělský tým z Kanárských ostrovů Las Palmas. Rozhodl o tom los v Lucemburku. Hrající manažer Karlovarska Daniel Pfeffer mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport o tom, že sportovně je se skupinou spokojený, ale že samotná soutěž je pro české volejbalové kluby hodně náročná finančně.
6: Tak když se člověk podívá na ty skupiny, tak se může zdát, že ta naše je vlastně asi nejlíp stravitelná z těch ostatních. Do toho fotbalu, do hokeje to má velice daleko. Ten tým si tu Ligu mistrů musí sponzorovat. Samozřejmě se to pak jakoby vyplácí, ale až v kolech, jako je třeba semifinále, finále, to jsou takový jako říše snů.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte většinou polojasno, přes den s většinou oblačnost, místy přehánky nebo i bouřku. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Jeďte s maximální opatrností na silnici 13 u Dalovic na Karlovarsku ve směru na Cheb. V protisměru se pohybuje vozidlo. A v Karlových Varech v Lidické ulici nedaleko autobusové zastávky Karlovy Vary Gagarinova havarovala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Čtvrteční pravé poledne a zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary s Hanou Zubkovou jsou už za námi, před námi teď písničky na vaše přání. Celou tuto hodinu si můžete hrát to, co vás napadne, a my samozřejmě budeme mít v našem playlistu. Tak připomínám telefon do studia 221 55 37 37. Můžete začít volat, anebo nám pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Máme také stránky vary.rozhlas.cz a samozřejmě i Facebook a Instagram, tak buďte s námi v kontaktu, teď hlavně živě, v našem živém vysílání. Těším se na vás, s vámi je dnes odpoledne Zlata Kinská. Přeji krásný den do celého našeho Karlovarského kraje a samozřejmě i do těch krajů, kde nás právě teď posloucháte přes dabové vysílání. Skupina Mirai to odstartovala, další písnička už bude podle vás. Tedy doufám.

Vedle tebe usídám, skupina Mirai na Českém rozhlase, Karlové Vary, vy, co máte volno a můžete teď po obědě v klidu odpočívat, tak klidně usněte. Vy, co jste za volantem, tak samozřejmě dávejte pozor. My vám budeme hlídat situaci na silnici v Karlovarském kraji a přinášet pravidelné informace o tom, kde to jede, nejede, kde to stojí a kde vás případně může něco i dlouhodobě zdržet. První písničku, kterou teď budu posílat v rámci písniček pro vás a na vaše přání, tak posílám od nás, Českého rozhlasu Karlovy Vary, panu Zdeňkovi, který teď aktuálně sedí, předpokládám, za volantem svého velkého nákladního vozu u termálu a je součástí velkého týmu lidí, kteří stále ještě likvidují všechny ty pozůstatky

0: A my jdeme dál a také půjdeme dál i s touto písničkou, protože budeme hrát písničku, která se jmenuje Tak jdem dál. Já už teď ale předávám slovo naší posluchačce, která čeká se svým přáním na telefonu. A je to Jitka z Nové Role. Hezký den, Jituš.
1: Hezký den vám všem. Já bych chtěla nechat zahrát mému manželovi Pepovi do Nové Role a celé motobandě Karlovy Vary. Jen tak pro radost, kluci, jedeme dál.
0: Přesně tak, my taky jedeme dál. Motobandu, zdravíme vás, Jituš, vašeho partnera, mějte se krásně, opět někdy s vámi naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Píseň Tak jdem vybrala Jecka z nové role, posílala ji svému partnerovi a také motobandě. Písničku naspívala česká rocková skupina Hardley v roce 2025, vydala takovou tu hvězdnou verzi k 30. výročí kapely. A v této písničce společně s tuto skupinou zpíval také Vláďa Šafránek s řadou hostů, jako například Lou, Fanánek Hagen, Kuba Ryba, Petr Janda, Pepa Vojtek a další skvělí rockeři. A co vy? Jakou písničku si vyberete? Já teď jdu plnit přání Karolínce Biro ze Sokolova. Dobrý den, mohla bych poprosit o zahrání písničky pro svého přítele a maminku, přítele Míru a maminy přítele Míru Belku. Písnička by byla ta, co zpívá Eva Farna Na ostří nože. Děkuji moc, přeji všem hezký zbytek dne, Karolínka. Tak, písnička je za malou chvíli připravená. Volejte do studia 221 55 37 37, e-mailu studio.vary@rozhlas.cz, stránky máme vary.rozhlas.cz a samozřejmě posloucháte stále písničky na vaše přání a pro vás všechny budeme hrát hned, jak vyberu tu písničku, kterou připravím pro naši posluchačku Karolínku, tak si můžete přát zase vy. Tato je pro vás všechny ode mě a za malou chvíli hrajeme na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Richard Miller na Českém rozhlase Karlovy Vary v písničkách pro vás. Na vaše přání teď budeme hrát. Paní Marcele, krásný den, prosím, zahrajte písničku Nezapírám od Josefa Wagnera pro všechny moje holky na Zelený barák a taky pro ostatní kolegy, aby nám to všem dneska hezky uteklo. My vás moc zdravíme z Českého rozhlasu Karlovy Vary, přejeme příjemné odpoledne s rádiem vašeho kraje. My všichni tady jsme také v práci, tak jedeme v tom stejně. A užívejte společný čas se svými kolegy, protože není víc, než mít skvělé kolegy v práci. Já mám taky, takže jsme opravdu na jedné vlně. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Dohrála písnička Nezapírám od Josefa Wagnera, kterou dnes poslala a vybrala Marcela Maci a poslali ji všem na Zelený barák. Ještě jednou vám přeji krásný den s rádiem vašeho kraje, které vám teď bude plnit opět další přání a bude na přání písnička od Ondry Fídýmu a vybral mu Citron Revizor. Tak zase trošku přitvrdíme. Krásný den.

0: písničkách pro vás teď budeme plnit přání. Já jsem ráda, že už jsem s někým z vás opět na telefonu. Dnes volá Honzík z Mariánek. Tak Honzíko, co to bude dneska? Hezký den.
1: Dobrý den, tady Honzík Mariánský. Vlastně bude to písnička Věra Špinerová Boogie. Já mám ráda Boogie. Bude to pro moji maminku, kterou mám rád, a pro Pavla do Prahy, který je teď v Praze. No, děkuji na slyšenou.
0: Tak maminku zdravíme do Mariánek, zdravíme i vás samozřejmě, Pavla do Prahy, přejeme všem krásný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Já mám ráda Vogy. Věra Špinarová na Českém rozhlase Karlovy Vary na přání našeho posluchače Honzíka z Mariánek. Teď budeme hrát pro naši posluchačku Helenku Schodová. Jdeme plnit další přání a bude to od zpěvačky Janis Joplin, písnička Cry Baby. Tak, já přeji krásný den, doufám, že už jsem splnila písničku, o kterou jste si, Helenko, psala. Dvakrát nám to spadlo do spamu, to se občas stává, tak se nezlobte. Každopádně plníme přání a já doufám, že nám zachováte přízeň.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách Rádia vašeho kraje.

0: kluk.
1: Skupina Lucie Černí Anděle na Českém rozhlase Karlovy Vary v písničkách pro vás a na vaše přání, a to teď budeme plnit paní Marcele. Už druhá posluchačka s tímto jménem nám dnes přeje pěkný den. Prosím, zahrajte písničku Magdalenka od Pestaloci, jen tak pro radost pro všechny posluchače. Děkuji moc. Marcelko tady je, krásný den i vám a díky za výběr.

dlouhé době Zuzana Norisová a její šešešo na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Filmový hit, muzikálový hit na vlnách rádia vašeho kraje, kde vám plníme v tomto čase písničky na vaše přání. Ještě jedno stihneme do konce této hodiny. Než se tak stane, tak vám samozřejmě připomenu, že vás čekají za 4 minuty další zprávy s Hanou Zubkovou. Karlovarský kraj rozdělí mezi ekologické projekty a cirkulární ekonomiku téměř 700 tisíc korun. Tak podrobněji o tom v celou ve zprávách uslyšíte více. Po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude Tomáš Werner, bývalý český krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008. A jdeme plně tedy to poslední přání. Dnes vybírám jednu českou letní novinku, která mě baví. Xindl X dovolena. Lubošům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do ráda a všem posluchačům přeji hezký den. Silvie z Prahy. Silvo, díky moc. Hezký den i vám. Zdravíme do všech koutů našeho regionu, do všech koutů naší země, kde nás právě teď posloucháte. Pohodový den, hezké léto a příjemnou dovolenou, pokud vyrážíte.

800 553 553. To je číslo call centra Zelené vlny. Když na něj zavoláte, bude to zadarmo. Vaši informaci zapíšeme, ověříme a zveřejníme. Dejte vědět ostatním, kde to v našem kraji nejede. Staňte se zpravodajem Zelené vlny a získejte dobrý pocit, že pomáháte. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří nakládání s textilem, včelaře i chovatele. Během letních prázdnin nabízí hvězdárna v Karlových Varech dětské tábory. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj rozdělí mezi ekologické projekty a cirkulární ekonomiku téměř 700 tisíc korun. Finančně podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a taky vznik prvního regionálního cirkulárního centra textilu v kraji, které bude fungovat v Karlových Varech ve staré roli, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Největší část podpory získá vznik regionálního cirkulárního centra textilu, které propojí obce, sociální služby i neziskové organizace do jednoho funkčního systému. Centrum zajistí pravidelný svoz, třídění i další využití odloženého oblečení. Zachovalé oděvy poputují k lidem v nouzi, zatímco materiál již nevhodný k nošení bude předán k dalšímu zpracování.
0: Hvězdárna v Karlových Varech pořádá i letos příměstské nebo pobytové tábory pro děti. Letošní motto je Karlovarská vesmírná odysea. V rámci programu si můžou děti vyzkoušet let do vesmíru v simulátoru kosmické lodi, říká ředitel hvězdárny Miroslav Spurný.
3: Kde se můžou dostat na orbitu naší planety, alespoň dokonce i s rodiči. No a pak samozřejmě si odnesou domů například model mini družice, nebo se tady budeme snažit odpalovat raketu, kterou si slepí. Ten základ je dán tím, že se snažíme těm dětem ukázat vlastně, jak funguje v současné době hvězdárna a současně jim dát vlastně najevo, co bude v té nové hvězdárně.
0: Podrobné informace o dětských táborech na hvězdárně najdete na webových stránkách společnosti. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server Bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a Bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Serhie Koreckého. Oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité taky zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Server RBK Ukrajina uvedl, že právě budoucí zima přiměla ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přistoupit k personálním změnám. Korecký po roce vystřídal v čele vlády Julii Svěridenkovou, kterou poslanci odvolali v úterý.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou polojasno až oblačno, místy přehánky nebo i bouřku. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Počítejte se zdržením na dálnici D6 u Nového Sedla na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary. Pro poruchu je tam odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, tím je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem, říkáte 3,5 a 5, stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já...

0: se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
1: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
0: To přijde na to, těžší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády a ty mi si našla české kamarády a vídá častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství a tady v Česku je to takové příjemnější a vlastně jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že, a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo, občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Když jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. Tak bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér nejnadšená posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. Těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam... To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas, předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili... Neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle? Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju, takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem. To už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci. tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím. Proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď se jí věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala, my jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme brusleli, museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale a možná co oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky, a kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Okay. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost, nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovních dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako v takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuji, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000. No, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a na kreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: S
3: Zlatá láska. Český rozhlas z Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojcích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho, a to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe, nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaní flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme je?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se ho mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu a nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle. Jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Začalo hodnocení vlivu na životní prostředí podnikatelského parku CHEP. Rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce, novelu podepsal prezident. A zítra bude převážně velká oblačnost s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo hodnocení vlivu na životní prostředí připravovaného strategického podnikatelského parku v Chebu. Veřejnost, obce nebo instituce teď můžou podat připomínky. Park připravuje státní investiční a rozvojová společnost a město Cheb a má tam vzniknout továrna skupiny Daimler Trucks na výrobu nákladních aut. V první fázi by měla zaměstnat zhruba 1100 lidí. Dokumenty k vyhodnocení vlivu na životní prostředí jsou na portálu Cenia, říká mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
4: K předloženým materiálům se nyní může v zákonné lhůtě vyjádřit také veřejnost i dotčené instituce. Dokumentaci společně s těmi všemi obdrženými připomínkami následně podrobně posoudí Ministerstvo životního prostředí.
3: Vydání závěrečného stanoviska se očekává do konce letošního roku. Dalším rodinám budou s nejmenšími dětmi pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nezisková organizace, která už teď funguje na Slovensku a v Moravskoslezském kraji, se nově zaměří i na jiné vyloučené lokality.
5: Za rodinami přímo domů budou chodit komunitní pracovnice organizace Cestavon.cz. Říká se jim o mami a s takovým prostředím mají vlastní zkušenosti, popisuje její ředitelka Svatava Plachá.
6: Chodí přímo k maminkám domů, ale vlastně většina jakoby těch našich omám zažila nějaké vyloučení, nějakou chudobu a už jsou trošku jinde.
5: Rozšíření programu do Chebu, Litvínova a Mostu umožní nadace do Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové může podpora dětem v méně podnětném prostředí usnadnit i nástup do školky i školy.
7: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
5: První pracovnice vyrazí do rodin nejpozději v lednu příštího roku. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí, převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Úřad evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů. Informoval o tom řecký server Ekaterini. Vyšetřování evropského úřadu odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů EU, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozměňování úředních záznamů, manipulace s výsledky inspekcí a falešných certifikací. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a pokuty.
0: Sport.
3: 2 české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s Ruskou Sasnovičovou, na večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti Francouzce Monetové. Sára Bejlek už mezi poslední 8 tenisek prošla.
0: Počasí.
3: V noci a zítra bude převážně velká oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 1/6 u obce Klest na Chebsku je z důvodu stavebních prací zúžený jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přesný čas je 14:05, právě teď po zprávách s Anou Zubkovou začíná čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 16. července a já vám za celý náš vysílací tým přeji krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje. Jak jste mohli slyšet už teď v informacích ze zpravodajství, rodiny s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách získají nově podporu v Ústeckém a v Karlovarském kraji. Tématu se budeme věnovat podrobně ještě více právě v této hodině a řekneme vám, jak může právě vypadat tato pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát ten co nejlepší start do života, ale nemají proto vhodné podmínky. O programu O mama, který podporuje rodiče nejmenších dětí přímo v jejich domácím prostředí, uslyšíte pár minut po půl třetí. Určitě zůstaňte s námi. A dnes se vypravíme opět společně na výlet. Kam se dnes vypravíme s naším zámeckým létem, se dozvíte už za malou chvíli od našeho průvodce Františka Kinského. Teď si dáme písničky, které nestárnou hned na úvod hodiny a také připomínám, že v této hodině s námi můžete nakupovat a prodávat. Tak nakupujte a prodávejte 221 55 37 37, telefon sem k nám do studia, který určitě budete potřebovat.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Dospívala Helena Vondráčková na Českém rozhlase Karlové Vary. Posloucháte čtvrteční dobré odpoledne a společně se teď vypravíme na výlet. Ani dnes totiž nemůže v našem vysílání chybět zámecké léto. Celé prázdniny putujeme spolu s Františkem Kinským po našich památkách a přibližujeme vám jejich historii a zajímavosti s nimi spojené. Jaký je dnešní cíl, to se dozvíte právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno, i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožívat výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky, sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic, nového sedla a postupně se blížila

0: až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
1: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
0: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní prameny, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes ve čtvrtek s datem 16. července je pro zájemce připraveno jedno hezké tvořivé odpoledne s dobrovolnicí Evou, které začíná od 15 hodin v Městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak se určitě přineste sebou. Akce je určená jak pro úplné začátečníky, tak i pro zdatné pokročilé. V muzeu v Karlových Varech je aktuálně k vidění výstava historické plovárny a oděvní design. Návštěvníci si mohou prohlédnout pestrobarevné plavky různých barev a střihů i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století. Výstava připomínající 50-letou historii pražského komorního baletu je aktuálně k vidění ve velkém sále Lokické dvorany. Na celkem 12 velkoformátových panelech představuje výběr fotografií z rozsáhlého archivu, který dokumentuje proměny repertoáru taneční poetiky i vizuální podoby inscenací od roku 1975 až po současnost. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne na vás čekají od 17 hodin do 20 hodin v herním klubu Městské knihovny v Ostrově. Nebudou chybět třeba ani méně náročné tituly, jako třeba Krycí jména. Muzeum ve Františkových Lázních vás zve na výstavu s názvem Jak se cestovalo za císaře pána. Můžete tam vidět například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie nebo i modely lodí, a to nejen v lahvi. A legendární Angličák je dnes naposledy vystavuje Ašské muzeum v Mikulášské ulici. Jsou tady sbírky Tomáše Balšána, který modely autíček značky Matchbox sbírá už od roku 1973, tak máte poslední příležitost vyrazit s dětmi a mrknout se. Myslím si, že by to mohl být hezký odpolední program pro vás. Krásné odpoledne na rádiu vašeho kraje, kde vám už teď hraje krásný hit Raindrops Keep Falling In On My Head, tak si společně s námi určitě zabroukejte.

0: nohami na stole, Péter Naď na Českém rozhlase Karlovy Vary, ať už nás posloucháte s nohami na stole nebo pod stolem v práci, na zahrádce, na dovolené nebo cestou v autě. Přejeme vám pohodové odpoledne. Užívejte si léto i čas společně s námi, s rádiem vašeho kraje. První roky života dítěte jsou plné malých objevů. První slova, první otázky. Právě tehdy se také vytvářejí základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a možnosti, aby své děti v tomto období mohly rozvíjet. Proto vznikl program O mama, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti co nejlépe postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná O mama. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
2: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, výbušnost, agresivitu a u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta omama se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
3: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co mu vlastně dělat, ale do té doby, než paní omama nás nenašťovala, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala i ona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cesta von CZ, která za projektem O mama v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
4: Oni vlastně jako by sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy, třeba jako, že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program O mama se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Bůškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
5: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas, 3:45 právě teď v tomto čase můžete s námi inzerovat. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište a posílejte své nabídky a inzeráty na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. My za vás rádi, jak ty poptávky, tak i nabídky vyřídíme v rámci našeho vysílání, abyste nemuseli mluvit do vysílání vy, pokud se vám nechce, ale ideálně samozřejmě, když si to řeknete sami. Tak telefon 221 55 37 37 a než se k nám dovolá náš dnešní první inzerent, tak jsem si pro vás připravila takovou inspiraci, abyste mohli vědět, co všechno třeba v tomto období s námi můžete nakupovat a prodávat. Tak v létě se nejlépe prodává třeba sezónní vybavení pro sport a kempování, tak dávám pro příklad horská silniční kola, koloběžky, stany, spacáky, karimatky, kempingové vařiče, pedalboardy nebo třeba nafukovací čluny. Aktuální jsou také věci kolem chaty a zahrady nebo třeba i grilování, tak můžete nabízet třeba i zahradní sezení, stoly, židle, lehátka, přenosné grily, zahradní houpačky, bazény, filtrace, sekačky na trávu. Ale aktuální jsou také třeba i potřeby na dovolenou a pro cestování. To znamená cestovní kufry, vybavení na dětské tábory, nosiče kol nebo třeba i větší auto nebo karavan. To byla moje inspirace. Samozřejmě je to čistě na vás, co potřebujete společně s námi prodat ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a nebo naopak sehnat. A já jsem ráda, že někdo z vás už volá. Tak ve vysílání vítám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
3: Hezký den přeju. Můžu mluvit?
2: Ano, povídejte, je to vaše.
3: Já scháním nůši, může být i starší použitá. A potom bych měl na prodej 3 malý mořčátka. Mm-hmm. To je všechno.
2: Tak teď budeme potřebovat váš telefon a místo, z jakého voláte od nás Karlovarského kraje.
3: Takže je to Velichov, je u Ostrova a číslo je 721 090 150.
2: Tak voláte z Velichova u Ostrova a váš kontakt 721 090 150 a scháníte nůši klidně i starší a nabízíte 3 morčátka.
3: Ano.
2: Tak vám děkujeme za nabídku i poptávku v jednom. Mějte krásný den, naslyšenou.
3: Taky.
2: Ve vysílání vítám našeho dalšího inzerenta nebo možná inzerentku. Hezký den i vám.
4: Dobrý den. Já bych prodala bazénovou pískovou filtraci za 1000 korun.
2: Ano.
4: Telefonní číslo 775-560-811 Nová Role.
2: Tak voláte z Nové Role. Prosím o kontrolu telefonního čísla 775-360-811. Je to správně?
4: Ano.
2: Bazénová filtrace za 1000 korun.
4: Děkuji.
2: Také děkujeme. Skvělá nabídka. Zajímavá určitě teď v tomto období. Tak děkujeme. Naslyšenou. Hezký den.
4: Naslyšenou.
2: Tak pokud byste potřebovali bazénovou filtraci, volejte naší posluchačce z Nové Role 775-360-811 za 1000. No a nebo pokud máte doma nějakou hezkou starší nůši, volejte našemu posluchači do Velichova u Ostrova 721-090-150 a můžete si odvést 3 morčátka, anebo jedno a další 2 darovat. Tak to už je samozřejmě na vás 221 55 37 37, to je náš telefon sem k nám do Karlovarského studia. Připomínám, že máme pro vás také připravený e-mail každý den na studio.vary@rozhlas.cz. Kontakty využíváte samozřejmě i pro písničky pro vás, telefon také i pro soutěž. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a najdete tam veškeré informace, včetně toho, co pro vás právě teď vysíláme, ale o tom vás také informuji já, Zlata Kinská, která s vámi zůstává ve vysílání. Za 6 minut tu budou další zprávy s Hanou Zubkovou a po nich se těšte na našeho hosta. Dnes to bude Aňa Geislerová.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Dětskou jednotku intenzivní péče v Karlových Varech čeká modernizace. Březová u Sokolova opraví cesty, schody i poškozené lavičky na hřbitově. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. A zítra bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Stát bude přes 31 milionů korun a práce potrvají od předání staveniště přibližně 7 měsíců. Součástí nebude jen obnova prostor a technologií, ale vytvoření zázemí, které odpovídá současným nárokům intenzivní medicíny. Vznikne tam i samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Podle krajského radního Erika Klimeše z hnutí ANO bude dětská JIP po dobu rekonstrukce fungovat v jiných prostorách nemocnice.
3: Vždycky taková zásadní oddělení fungují v nějakém jiném režimu, nemůže se stát, že by nefungovalo. Bude to samozřejmě nově zrekonstruováno, ať to bude ta technická stránka té budovy nebo těch prostor, která není tak úplně vidět, ale bude to i vzhled té budovy, vybavení, přístroje a tak dále.
1: Dětská jednotka intenzivní péče v Karlových Varech je jediným specializovaným pracovištěm svého druhu v celém kraji. Březová u Sokolova letos investuje do úprav městského hřbitova. Dělníci opraví cesty, schody i poškozené lavičky. Město zároveň řeší sesouvání svahu, které způsobilo posun části schodiště. Radnice taky zvažuje elektronické odemykání a zamykání vstupu, říká nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
4: Je to v rámci běžné údržby, ale hřbitov sice je relativně nový, ale po těch 12-13 letech už se začínají projevovat věci, které je nutné prostě opravit a trošku se na to zaměřit.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí o podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Kriminalisté mu zabavili několik střelných zbraní, které vlastní legálně. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu, prohlásil ale, že je nevinný. Na další dotazy nereagoval. Žádost o vyjádření odmítla i Foldynova manželka s tím, že jí to zakázala policie. Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálili skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela dva 18-leté muže podezřelé ze žárství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 000 hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů s plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i dva vrtulníky z Česka, které pomáhali s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
1: Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Díky brankám Enza Fernandéze a Lautara Martinéze skóre v závěru utkání otočila. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu čeká v boji o obhajobu titulu zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká s Francií.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude převážně oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť a přeháňky, místy i bouřky ojediněle silné. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 u Nového Sedla na Sokolovsku ve směru na Cheb havarovala dvě osobní auta a na silnici 6 u odbočky do Andělské hory na Karlovarsku dejte pozor na rozlitou naftu na vozovce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A po zprávách za Nouzubkovou pokračuje čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 16. července. Já vám opět i nadále za nás všechny přeji klidný poslech s rádiem vašeho kraje. Co se stane ve chvíli, kdy člověk poprvé připustí, že pravidla, která celý život považoval za správná, mohou být součástí něčeho znepokojivého? Právě tuto otázku otvírá nový film režiséra Ivana Ostrochovského, jednoho z nejvýraznějších evropských filmařů v současnosti. Hlavní roli snímku Pramen se představí herečka Aňa Geislerová jako lékařka Ingrid, žena, která se v polovině 80. let ocitá na křižovatce mezi profesní lojalitou, osobním životem a vlastním svědomím. Působivé drama bylo zařazeno do hlavní soutěže 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Za malou chvíli vám něco více o natáčení a o své roli poví sama Aňa Geislerová, kterou vyspovídala kolegyně Pavlína Kyselová. Krásné odpoledne s námi, s Českým rozhlasem Karlovy Vary, jdeme na písničky. Hezký poslech.
2: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.
7: Mám prostě odpad.

0: Na letošním jubilejním 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech měl světovou premiéru film Pramen režisera Ivana Ostrochovského. Snímek právě dnes vstupuje do českých kin. Hlavní protagonistkou příběhu je herečka Aňa Geislerová. Povídala si s ní kolegyně Pavlína Kyselová.
1: My v Karlových Varech víme naprosto přesně, co znamená pramen, ale v jakém kontextu je název filmu?
2: Jako v jakém kontextu s pramenem je film Pramen? To je zajímavá otázka. To vlastně vůbec nevím. Opravdu neznám tu odpověď, ale ještě teda mám potřebu říct, že se mi strašně líbí anglický název tohohle filmu, který v češtině tak dobrý není, ale Only Beautiful Things to Look At. Jen krásné věci jako k dívání a to se mi strašně líbí. Ale taky nevím ten kontext.
1: Třeba ho tam divák najde? Aňo, tak jak vás sledujeme ve filmu, většinou vaše postavy, ať už jsou kladné nebo záporné, mají v sobě takový šmrnc neřízené střely, možná bojovnice, možná je to i vaše přirozenost. A jaká je primářka Ingrid?
2: Tak jako člověk točí film 5 let, to se opravdu nestává, to není běžný a je opravdu neuvěřitelný vidět scény, kdy ta scéna začíná, jakože jsme ji natáčeli v roce 2020 a končí v roce 2024, kdy je dotočený poslední detail té scény. Tak jsem si vlastně jakoby, tak jakoby ještě uvědomila znova tu Ingrid a spousta věcí, ne že by vznikla nahodil nebo nevědomky, ale vlastně až ten závěrečný střih, jako kdyby úplně dokáže vytáhnout někdy tu esenci té postavy a ona je opravdu velice zvláštní. Je to zvláštní člověk, který žije v nějaký svý uzavřený bublině, v nějaký svý ambici, ve věcech, který jako chce nebo už nemůže ani chtít, nemůže mít děti, zároveň chtěl by kariéru, to taky nemůže mít. Až skrze setkání vlastně s tou druhou hlavní postavou, s tou Agátou, se jí otevře asi nějaká uzavřená citová zóna, která jí asi, já nevím, nahodí zpátky i nějakou morální stránku lidství.
1: Hlavním tématem je sterilizace romských žen. A téma je živé dodnes, podle mě, myslím, že i podle diváků. Jak to vidíte vy? Vaše role si problematiku a možná i morální pohled uvědomila až díky právě zmiňovanému přátelství. A předtím na mě tak nějak z toho filmu vyznívalo, že jste to prostě brala tak, jak to bylo. Tak to bylo nastavené, nikdo o tom nepřemýšlel.
2: Samozřejmě to téma samo o sobě je jakoby strašně závažný nebo důležitý, pořád jakoby to vyrovnání zady s tou problematikou probíhá, to odškodňování a tak dále. To je jakoby jedna věc. A druhá taková zpráva v tomhle filmu mně přijde důležitá, že lidi často vlastně využívají té možnosti skrýt se v systému. Skrýt se za ten pocit, že jako vždyť to přece není nic ilegálního, vždyť já přece nedělám nic protizákonného. A vlastně nekladou si žádnou hlubší otázku směrem k sobě, ke svýmu svědomí a ke své vlastní moralitě a nějaký jako lidskosti. A ta Ingrid je vlastně přesně ten člověk. Ona je ambiciozní, jako chce být primářkou, dělá tu práci a v rámci toho systému opravdu nedělá nic špatně, jo? Jenom funguje. Jenom dělá to, co vlastně ten stát jako v podstatě nařizuje a dotuje. Ale když člověk tohleto připustí, že se jenom schová za tuhletu jako kdyby oficiální verzi příběhu, no tak se může stát součástí velkého zla. Málo kdo má vůbec jako odvahu vlastně proti tomuhle jako nějak vystoupit. Možná si lidi ani nechtějí takovou věc uvědomovat, právě protože mají tu možnost se schovat.
1: Myslím, že to, co říkáte, se opakuje v několika tématech. Není to jen to téma, které uvidíte ve filmu Pramen. Já jsem film viděla a přišlo mi, že je tam poměrně málo dialogu. Je to pro herce výhoda anebo nevýhoda?
2: To asi má každý jinak, ale pro mě, já miluju filmy, které nepotřebují moc slov. Vlastně i Karavan měl poměrně málo dialogů a Prameny možná ještě dál, ale já to mám ráda. Já nemám ráda popisnost, doslovnost, jo? A někdy máte opravdu, že vy nejenom, že tu věc vidíte, herci vám ji zahrajou, pak vám ji ještě řeknou, pak vám to ještě v druhé scéně někdo dovysvětlí a ve třetí vám to někdo připomene. To opravdu nesnáším a myslím si, že je to trošku jakoby podceňování diváka. A vlastně film je opravdu vizuální jako médium, takže ty věci, ten mozek je přijímá tím obrazem jako prvotně, jo, takže si spoustu věcí prostě vymyslí sám a nepotřebuje to prostě slyšet, takže já to mám třeba hrozně ráda, baví mě to, víc se trápím nedostatkem make-upu v mých rolích.

0: V novém filmu Pramen si povídáme s Aňou Gaštlerovou. Film je slovensko-česko-maďarský. Kde přesně se natáčel? Já jsem totiž zahlédla i několik pohledů z Karlových Varů.
1: Myslím, že to se vám teďka nebude líbit, protože to jsou podle mě Mariánský lázně. My jsme točili v Mariánkách, ale já jsem totiž taky měla pocit, že tam jsou Karlovy Vary. Ale ještě jsou tam tak zajímavě jako zakomponovaný, jestli to teda jsou Karlovy Vary, protože ta budova, za kterou se jako kdyby ty Vary ukazují, to je psychiatrická léčebna v Bohnicích v Praze.
0: Výborně.
1: Tohleto film umí tyhle ty věci, ale my jsme točili teda na Slovensku, v Maďarsku, v Čechách, převážně v různých lázeňských právě budovách, v koupelích, všude možně. Myslím, že jsme natočili za ty roky, co jsme ten film točili, ještě tolik nádherných obrazů, že bych fakt hrozně chtěla, aby ještě někdo sestříhal nějaký film o filmu nebo něco, protože tak neuvěřitelný místa, jako ty lázně mají neuvěřitelnou atmosféru. A třeba v Budapešti jsme byli v těch nejstarších lázních snad v Evropě. Ten dům třeba nádherný je na Slovensku, Leváre, zároveň interiér toho domu je v Maďarsku. No jako fakt tenhle film je neuvěřitelná koláž.
0: Já nechci úplně prozrazovat detaily, ale zaujaly mě blízké záběry na vaše oči. A také křišťálová koule. Co tím vlastně režisér vyjádřil? Víte to? Mně to trošku přišlo jako pohled. Pohled na něco, úhel pohledu. Je to tak?
1: Pokusím se říct, co si myslím já, ale pak si musíte zeptat Ivana. Nás vlastně pobavilo, že až tady ve Varech jsme si uvědomili, že máme na tom plakátu tu křišťálovou kouli, co ji drží ta paní, a my ji tam máme na tom plakátu. Ta koule, já si myslím, že tak trošku se zjevila jako by dekorace, ale v rámci jako by intuitivní práce se vším, co nás obklopuje, se z ní vlastně vytvořila zásadní věc, dějotvorná. A já spíš miluju ten motiv toho nebezpečí. Toho, že vlastně člověk vlastní něco, jo, nebo disponuje něčím, co je na jednu stranu krásný a na druhou stranu vás to může v podstatě zabít, jako, že to můžete podpálit. A já mám hrozně ráda tu scénu, kdy se tam já jakoby vlastně trestám a snažím podpálit se sama sebe tou křišťálovou koulí. Ale to oko a tyhle ty symboly, já si myslím, že to ano, je to tak. Dívání se, být svědkem něčeho, mít ten pohled na tu věc a zároveň ne všechno, co je ve filmu, musí nutně mít nějakou jakoby logiku, jo. Jak říkám, je to vizuální věc a symboly, obrazy můžou každému říkat něco trošku jiného.
0: Ten snímek se odehrává v 80. letech. Do jaké míry pro vás bylo těžké se vizuálně, možná i mentálně, možná především mentálně přenést do té specifické doby, té normalizace?
1: Ta Ingrid, jak žije vlastně v tom svém životě, prostě s manželem, nemají děti, oba dva mají vlastně práci, která je baví, zároveň je to ten pár bez těch dětí a nějakým způsobem si zaplňují ten život takovým tím zvláštním klidem, neklidem. A myslím si, že oba dva jsou jako dost uzavřený v tom svém světě, jako, takže ani taková nějaká ta snaha o nějakou aktualizaci nebo jako kdyby nacítění se na tu dobu není úplně potřeba. Oni jsou tak jako kdyby odtržení a tak se to tam projevuje v tom jako prostředí, jak se k sobě ty lidi chovali, jak byli vlastně mnohdy nemístní nebo každý si hlídal, co kde řekne a tak dále, ale tenhle film není o tom.
0: Pramen už 16. července zamíří do klasických kin po celé zemi. S jakým pocitem nebo myšlenkou byste si přála, aby běžný divák odcházel z kina?
1: Já bych si hlavně přála, aby běžný divák přicházel do kina.
0: To je důležité říci.
1: To je asi důležitější. Když odejde, tak dobrý, ale hlavně, aby přišel. Já si myslím, že, jak říkal Ivan, existují dva druhy filmů. Jedny, který vám dovolují zapomenout na realitu, v který žijeme, a pak říkal na tom pódiu, a vy jste se bohužel odstli na tom druhém druhu filmu, a to je ten, který vám tu realitu prostě ukáže ještě jakoby tak, abyste se nad tím mohli nebo možná měli zamyslet. Takže běžný divák, který má rád film a má rád jakoby otázky, který film zbuzuje, rád přemýšlí o tom, na co se dívá, tak určitě odejde s velkým jakoby zážitkem výtvarného vizuálního filmu, silného tématu a způsobem, jak vlastně takhle traumatická nebo těžká věc se dá natočit, aby to nebylo na první dobrou, že se díváte na zatěžkaný, prostě temný film o něčem, co je jakoby náročný, ale naopak je to vlastně v kráse zabalená hrůza a to je pro mě třeba film, jako který ve mně bude žít strašně dlouho.

Časopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Stavění družice nebo rakety, tak to je část náplně dětských táborů, které nabízí aktuálně Hvězdárna v Karlových Varech. Děti můžou být na pobytových nebo příměstských turnusech. Součástí programu Karlovarské vesmírné Odysseje je také simulovaný let v kosmické lodi na planetu Tercii.
1: Teď si slečna vybírá věci, které bude potřebovat k přežití na cizí planetě.
2: Říká Karel Rohla, táborový vedoucí příměstského táboru tady na Hvězdárně v Karlových Varech. Gabriela teď už startuje s kosmickou lodí na jinou planetu.
1: Ano, přistane na exoplanetu, to je jakoby planeta, která je mimo sluneční soustavu, jako u jiné hvězdy.
2: A my teď sedíme v sále před sebou plátno, vidíme, jak letí kosmickou lodí. Je to vlastně simulátor.
1: Oni právě tam mají nějaký jako řídítka, nějaký tlačítka, nějaký panely a oni se podle toho musí právě řídit. Tady je řídící středisko. Jak se zatím daří? Přepínám.
3: Tady je kosmická loď Sojuz. Zatím se daří dobře, přepínám.
2: Vidíme, že už se blíží k planetě Tercii.
1: Bude muset zabrzdit, aby se přiblížila v bezpečné rychlosti k té planetě, aby do ní nějak nenarazila a až vstoupí do atmosféry, tak bude taková přistávací sekvence, která je asi ta nejtěžší část tady na tom. Jsi vzala moc těžký náklad, tím pádem narazila právě do té planety.
2: Narazili jste do planety, chcete další pokus. Co teď?
1: Teď si vzala ještě další pokus, snad si vybere nějaký lehčí věci.
2: Vidíme tady lékárničku, solární baterii, pomůcky k rozdělání ohně nebo vybavení kuchyně, takže sama si zvolí, co si chce vzít s sebou na loď a musí splnit váhový limit.
1: Podle toho, co si brala, si úplně nejsem jistý, protože
2: bude možná zase těžká.
1: Zase těžká na to konečné brzdění.
2: Teď si počkáme, jestli se povede přistát. Má druhý pokus.
1: Je moc rychlá. Zkus tam dát věci, co fakt budeš potřebovat. Ne těžký zbytečnosti. No, asi ne.
4: Teďka si právě odletěla od té planety, přepínám, ukončila.
2: Gabrielo, nezvládla se tři pokusy, co bylo tou příčinou, už víš asi.
5: Neměla jsem hýbat těma řídítkama, ale já jsem s nima hýbala.
2: Miroslav Spurný, ředitel Hvězdárny v Karlových Varech. Ohledně táborů letních, které teď nabízíte, co vlastně při těch turnusech děti zažijí?
6: Tak především jsou to ukázky letů v našem simulátoru, kde se můžou vlastně dostat na orbitu naší planety, alespoň dokonce i s rodiči. No a pak samozřejmě si odnesou domů například model mini družice, nebo se tady budeme snažit odpalovat raketu, kterou si slepí.
2: Honzo, ty jsi taky letěl kosmickou lodí před chvílí. Jak jsi dopadl ty?
4: Já jsem se dostal daleko, ale nepřistál jsem úplně na tu planetu. Jsem tam vlastně naboural do ledovce.
2: Hvězdárna nabízí celkem 8 běhů pobytových nebo příměstských táborů pro děti. V tuto chvíli je ještě několik míst volných. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Ještě by mohl Michal Tučný také dodat, také soutěžíme, tak pojďme na to, něco pro vás máme. Je tady odpolední soutěž, 15 hodin, 47,5 minuty přesně a v tomto čase dnes pro vás máme moc hezkou výhru, kterou věnovala do soutěže firma Krmiva Pučálka. Také pro všechny, co máte doma čtyřnohé mazlíčky pejsky. Máme pro vás připravený chutný a zcela přírodní hovězí vývar Marb Holistic, který vašemu čtyřnohému parťákovi podpoří hydrataci i vitalitu. Skvěle se hodí k dochucení granulí, je také pomocníkem na výlety, dovolené i delší cesty a díky vysokému obsahu kolagenu přispívá k péči o klouby a kosti. Neobsahuje žádná umělá barviva ani konzervanty. Více informací najdete na webu www.krmiva.pučalka.cz nebo www.krmivamarb.cz. Tak se mrkněte, tam je spoustu zajímavých dobrot pro vaše pejsky. No a samozřejmě ta hlavní dnešní je chutný a zcela přírodní hovězí vývar značky Marb Holistic. Tak volejte, kdo má pejsky, a nebo kdo z vašich blízkých má doma pejska, tak mu můžete udělat radost a budete mít pro ně hezký dárek, až bude příležitost. Tak 221 55 37 37 telefon sem k nám do karlovarského studia. No a otázku pro vás připravila sama firma a zní, dobře poslouchejte, množství vody, které pes k zdravému životu potřebuje, závisí na celé řadě faktorů. Mezi nejčastější parametry, které množství vody ovlivňují, patří velikost, věk, strava a množství fyzické zátěže. Otázka zní, kolik by měl pes zhruba vypít vody denně? Tak pojďte na to. Pojďte si tipnout, možnosti jsou také připravené, nebojte se toho. Ve vysílání už vítám našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den.
1: Dobrý den, tady je Marie.
0: Hezký den, paní Marie. Trošku vám to tam šramotí v telefonu, tak snad se dobře uslyšíme. A já znovu opakuji otázku, kolik by měl pes zhruba vypít vody denně? Tak za A zhruba 50 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti denně, nebo za B zhruba 60 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti denně, nebo za C zhruba 65 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti denně. Tak kolik mililitrů? 50, 65 a 60.
1: Já bych si typla to Cčko.
0: Typujete Cčko. A Cčko není správně. Tak někdy příště, paní Maruško. Krásný den, naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Tak ve vysílání zatím nezazněla správná odpověď, ale zkusíme, dáme příležitost někomu dalšímu z vás. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak nám volá a odkud?
2: Jana Fodová.
0: Janičko, hezký den. Tak co vy typujete? 50 nebo 60?
2: Asi těch 50. Typujete?
0: Máte doma pejska?
2: Máme.
0: A teď pro něj máte i chutný a zcela přírodní zdravý hovězí vývar Marb Holistic. Tak my vám gratulujeme, zůstaňte mi na telefonu, přeji vám krásný den a podrbejte za nás vašeho mazlíčka. Naslyšenou.
2: Děkuju. Naslyšenou.

Pardubické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak to byla písnička Kutil od skupiny Činasky pro všechny, nejenom kutily, ale posluchače rádia vašeho kraje a také i našeho rádia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Karlovarský kraj podpoří nakládání s textilem, včelaře i chovatele. Podrobnější informace k tomu uslyšíte v celou už za 3 minuty s Hanou Zubkovou. Po 16. hodině vás čeká humoriáda, můžete si opět vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Dnes to bude s Pavlem Novým a Patrikem Rozehnalem. Teď vás ještě pobaví ti nejmenší. Poslední písnička na závěr čtvrtečního dobrého odpoledne a Zlata Kinská vám přeje hezký zbytek dne. Zítra naslyšenou.
1: Jak si říkají vaši rodiče doma?
2: Přesným jménem. Tačko a mamko.
3: Miláčku.
4: Zlato.
5: Kočička.
6: Kámo.
7: Máňo.
8: Lásko.
9: Kocourku.
10: Zlatíčko.
11: Někdy trubko.
12: Tupčák.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří nakládání s textilem včelaře i chovatele. Karlovy Vary připravují revitalizaci parku Malé Versailles. Cenový strop na paliva v pátek znovu vzroste, nafta zdraží o více než korunu. A zítra bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj rozdělí mezi ekologické projekty a cirkulární ekonomiku téměř 700 tisíc korun. Finančně podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a taky vznik prvního regionálního cirkulárního centra textilu v kraji, které bude fungovat v Karlových Varech ve Staré Roli, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Největší část podpory získá vznik regionálního cirkulárního centra textilu, které propojí obce, sociální služby i neziskové organizace do jednoho funkčního systému. Centrum zajistí pravidelný svoz, třídění i další využití odloženého oblečení. Zachovalé oděvy poputují k lidem v nouzi, zatímco materiál již nevhodný k nošení bude předán k dalšímu zpracování.
0: Karlovy Vary připravují obnovu parku Malé Versailles v lázeňské části města. Radnice má hotovou studii budoucí podoby parku, která počítá například s vybudováním dřevěného mola u jezírka. Nejdřív ale musí vybudovat dešťovou kanalizaci, která bude do jezírka přivádět vodu. Teď hledá město zhotovitele, pokračuje primátorka Andrea Pfefferferklová z Hnutí ANO.
3: V rámci Malého Versailles je tam samozřejmě ostrůvek a my bychom byli rádi, abychom ho zpřístupnili. To znamená, proto potřebujeme, aby ta voda byla kvalitní. To je místo, kam chodí nejen návštěvníci, kteří přijedou do Karlových Varů, ale samozřejmě i místní, tak budeme rádi, když se nám další veřejný prostor podaří zvelebit.
0: Dešťová kanalizace bude stát téměř 6 milionů korun. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu 6 haléřů více než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Do vězení soud poslal i vysoce postavené úředníky italského ministerstva dopravy. Celkem žaloba žádala pro 58 lidí v součtu 400 let vězení.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude převážně oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť a přeháňky, místy i bouřky ojediněle silné. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 222 mezi Mírovou a Zátiším na Karlovarsku dejte pozor na popruhy a ráčny na vozovce. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
5: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
1: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál s stromem. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po

0: protože já jsem se mstil na medvěde, který mě sežrali maminku a sestřičku, jo. Tak jsem bodal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem a propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand Winnetou podávali mě ruce tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne: pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon. Že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo? Tak Pepík Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ano, tak...
3: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
2: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
3: Můžeme
2: taky...
3: takhle, jestli to... Je to ono?
2: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
3: Peřinách.
2: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
3: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia,
2: ano,
3: kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
2: Ano.
3: No, nenapadá mě nic jiného.
2: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
3: Jo, takhle.
2: Víš, jak to udělali?
3: Jak?
2: Koupili obyčejnou husu v supermarketu. A do ní zabodli nože.
3: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
2: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
3: po huse,
2: kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
3: No,
2: a
3: tak
2: dá
3: řekli,
2: upek,
3: že měla, že zplesnivěla a vyhodila se.
2: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na synalovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
3: to. Člověče, V ložnici, to mě zajímá. Malo.
2: Jo, tyhle dva.
3: No, takový vzpomínky.
2: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
1: Humoriáda.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zvedu vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím. Porybného.
4: Dobré poledne. Hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super. Tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo? Tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se to dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Jmenuji se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět,
4: ložnice vyhrála
2: to téma
4: asi.
2: Láká, ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo, tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: No. Já taky. Já.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No. Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No. Co kdybychom si potykali? Říkej mi Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba, co
10: to nechám? Tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Uběhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlíknu.
9: Uhně to, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
4: Jestli na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál se z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se tě ani nechce
4: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marie Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden den.
2: To zvládli.
4: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se jako já u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Až se jí, až
2: jestli
4: to
2: si to pamatuje
4: dovím,
2: vůbec všechno.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A,
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď Auzer hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Halo, halo.
2: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
1: Odkud?
2: Ze Zdounek. Ano.
1: Ze Zdounek.
3: Já jsem
1: to měl jako Hezounek.
3: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
2: Tady, na návštěvě.
1: No jednou za měsíc.
2: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
3: Já jsem to neslyšel teda, no.
1: Aha.
3: Takže já bych si dal Stelinku, no.
1: Stelinku, dobře, děkujeme.
2: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
4: Dobrý den, Breno z Martina.
2: I vám?
1: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
4: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám.
1: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
4: Ďakujem pekne, nech sa darí.
2: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
5: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
1: Šumperk, výborně.
5: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
1: Krasený
5: motor. Jestli si vzpomínáte.
1: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
5: Nemá chybu. Já když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
1: Jo, výborně.
2: Je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
5: Nebudu zdržovat pokračování.
1: Bečko. No koho jste zvolil? Bečko?
2: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
1: Hala.
6: Hezké odpoledne, oba vás tam
1: zdravím,
6: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
1: Hezky.
6: A Cibečko.
1: Dneska to je samej východ, člověče.
2: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
1: vyhrála
2: změna.
1: Stela Zázvorková.
2: Mají ženy smysl pro humor?
7: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že? Doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že? Nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? otázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy, já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lip. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na ničce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala jsem na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
1: Hodně vysoký ukryt, aby se tam zcela zvešla.
2: Byla mladá.
1: Jo, byla mladá.
2: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
1: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
1: Naštěstí
2: není
1: ne.
2: Ten typ. Ty?
1: Ne, taky ne.
2: Ne.
1: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
1: Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
1: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
1: no,
2: s kolegy.
1: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
1: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
1: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
1: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
1: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
1: zmoudřel?
2: No.
1: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
1: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
1: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
1: Ani to ne.
2: Ani to ne, až
1: ani
2: takhle.
1: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
1: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
1: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
2: Učitele tance.
1: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Humoriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
1: samozřejmě. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Domažlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Já prosím, zdravím pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval, vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá čudo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale... To je jedno, ale chtěl
3: bych sem
6: Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... Bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ale já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Dobrý, prostě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
7: No? Lapatologii.
8: To daleko dotáhne. No?
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: jsme se
7: teda, s Kutkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jim taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je skvělé.
7: Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Schovejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlejí a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, husy? To byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem?
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no, no. Předvečer. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozená ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Sklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polivačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezvím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec s bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo se, a oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. A on říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce přijímavé. Takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. Ano?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičko, vem si.
5: To je krása. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak...
5: Musím to
3: pozdražovat trošku. Pepo, zaber! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já...
4: Co tak seš, Schwarzenegger?
3: No, zaber! No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
1: Josef Mladý, Josef Náhovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Začalo hodnocení vlivu na životní prostředí podnikatelského parku CHEP. Hlavní budova ekocentra v Ostrově bude mít novou střechu. Antimonopolní úřad zahájil 2 nová správní řízení kvůli možnému zneužití dominance v online obsahu a reklamě. A zítra bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo hodnocení vlivu na životní prostředí připravovaného strategického podnikatelského parku v Chebu. Veřejnost, obce nebo instituce teď můžou podat připomínky. Park připravuje státní investiční a rozvojová společnost a město Cheb a má tam vzniknout továrna skupiny Daimler Trucks na výrobu nákladních aut. V první fázi by měla zaměstnat zhruba 1100 lidí. Dokumenty k hodnocení vlivu na životní prostředí jsou na portálu Cenia, říká mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.
4: Předloženým materiálům se nyní může v zákonné lhůtě vyjádřit také veřejnost i dotčené instituce. Dokumentaci společně s těmi všemi obdrženými připomínkami následně podrobně posoudí Ministerstvo životního prostředí.
3: Vydání závěrečného stanoviska se očekává do konce letošního roku. V Ostrově na Karlovarsku musí opravit střechu na hlavní a nízké budově ekocentra. Město teď ekocentrum opravuje a součástí rekonstrukce je taky instalace fotovoltaiky. Střecha ale není v dobrém stavu. Vybraná firma ji proto opraví za necelé 3 miliony korun. Vše by se mělo stihnout v termínu, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
5: S firmou, která pro nás tu zakázku dneska dělá, tak jsme se domluvili, že oni uvolnili nějaký svůj jiný projekt, který nebudou realizovat, a protože vysoutěžili podle ceny tu zakázku, tak ty síly vrhnou sem právě na to ekocentrum. Střecha bude hotová v srpnu, protože na konci srpna se bude už pokládat fotovoltaika.
3: Oprava areálu ekocentra by měla skončit v příštím roce. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje 2 firmy, které podle něj mohly koordinovat účast a nabídky ve veřejných zakázkách. Názvy společností neupřesnil, jsou ale z oblasti informačních technologií. Kromě toho antimonopolní úřad začal taky správní řízení s nejmenovanou firmou působící v oblasti online obsahu a internetové reklamy. Tu podezírá z možného zneužití dominantního postavení. Pokud by úřad zjistil porušení pravidel hospodářské soutěže, hrozila by firmám pokuta. Včerejší výpadek vlaků mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača způsobil had. Tělem propojil vedení s uzemněnou částí mostu a způsobil zkrat. Plas nepřežil. Kvůli přerušenému provozu musely Slovenské dráhy zrušit 2 expresy, 2 rychlíky a 2 osobní vlaky mezi Bratislavou a Trnavou. Elektromontéři museli vyměnit asi 240 metrů trakčního vedení.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude převážně oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť a přeháníky, místy i bouřky ojediněle silné. Nejnižší noční teploty 18 až 15, na horách 16 až 13 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na nájezdu na dálnici D6 u Chlumečku na Chebsku ve směru na Cheb nabouralo osobní auto do svodidel.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: U odpoledního vysílání Dne v kraji vás vítá David Forst, 17 hodin 4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Jak může vypadat pomoc rodinám, které chtějí svým dětem dát co nejlepší start do života, ale nemají proto vhodné podmínky? Program OMAMA podporuje rodiče nejmenších dětí přímo v jejich domácím prostředí. Podrobnosti uslyšíte za chvíli. Chtěli byste si vyzkoušet simulovaný let do vesmíru? Není problém, nabízí ho Hvězdárna v Karlových Varech, a to v rámci pobytových nebo příměstských táborů pro děti. Nabídneme podrobnosti. Terapeutka Zuzana Onderová z Lokte na Sokolovsku je zároveň autorkou knih pro děti. Píše nejen pohádky, ale i dobrodružné příběhy. Rozhovor z dnešního od dopoledne připomeneme krátce po 17:30. No a v Chebu dnešním dnem začíná mistrovství České republiky v minigolfu. Máme tam naší regionální stopařku a i tak se dozvíte víc.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dalším rodinám s nejmenšími dětmi v náročnějších životních podmínkách budou pomáhat vyškolené komunitní pracovnice. Nově budou docházet přímo do rodin i v Ústeckém a Karlovarském kraji. Od příštího roku tam organizace Cestavon.cz rozšíří program O mama. To umožní nadace The Kellner Family Foundation, která během 3 let věnuje 40 milionů korun. Pokračuje ředitelka organizace Cestavon.cz Svatava Plachá.
2: Základ naší práce jsou romské peer pracovnice, které buď pochází z dané lokality, ve které pracují, nebo jsou vlastně v té lokalitě známé, nebo v ní už pracovali v nějaké bývalé práci.
1: Tématu se budeme věnovat už za pár minut. V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Součástí nebude jen obnova prostor a technologií, ale i vytvoření zázemí, které odpovídá současným nárokům intenzivní medicíny. Vznikne tam i samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Dětská JIP bude po dobu rekonstrukce fungovat v jiných prostorách nemocnice. Hvězdárna v Karlových Varech pořádá i letos příměstské nebo pobytové tábory pro děti. Letošní motto je Karlovarská vesmírná odysea. V rámci programu si můžou děti vyzkoušet let do vesmíru v simulátoru kosmické lodi, říká ředitel hvězdárny Miroslav Spurný.
3: Kde se můžou dostat na orbitu naší planety, no a pak si odnesou domů například model mini družice, nebo se tady budeme snažit odpalovat raketu, kterou si slepí.
1: Podrobnosti přidáme před 17:30. Březová u Sokolova letos investuje do úprav městského hřbitova. Dělníci opraví cesty, schody i poškozené lavičky. Město zároveň řeší sesouvání svahu, které způsobilo posun části schodiště. Radnice taky zvažuje elektronické odemykání a zamykání vstupu. Karlovarský kraj rozdělí mezi ekologické projekty a cirkulární ekonomiku téměř 700 tisíc korun. Finančně podpoří Český svaz chovatelů, Český svaz včelařů a taky vznik prvního regionálního cirkulárního centra textilu v kraji, které bude fungovat v Karlových Varech ve Staré Roli.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: První roky života dítěte jsou plné malých objevů, první slova, první otázky. Právě tehdy se taky vytvářejí základy pro další učení a rozvoj. Ne všechny rodiny ale mají stejné podmínky a možnosti, aby své děti v tomhle období mohly rozvíjet. Proto vznikl program O mama, který pomáhá rodičům se o jejich nejmenší děti co nejlépe postarat.
1: Jana Bongilajová navštěvuje rodiny každý týden jako komunitní pracovnice, takzvaná O mama. Tak se jmenuje nejen program, ale říkají si tak i sami pomocnice. Nejprve si s maminkou povídá o tom, jak se dítěti daří a jak si poradili s úkoly z minulé návštěvy. Pak si prohlíží knížky a pracují s kartami.
2: Máme dvě aktivity, jednu na jemnou motoriku, na hrubou motoriku.
1: Nebo je učí mluvit, správně lézt a chodit. A zapojuje i rodiče, aby věděli, jak mají své děti od novorozenců po tříleté dál rozvíjet i sami. Právě pozornost je totiž pro děti ze znevýhodněných rodin důležitá. Sama pomáhá například jedné ostravské rodině s dvouletým synem.
3: Pracujeme hodně s dětmi, které mají silné emoce, výbušnost, agresivitu. A u těch lekcí, jakmile zjistí, že ta o mama se věnuje jenom tomu dítěti, tak to dítě se sklidní.
1: A takovou pomoc vítá i Andrea, matka zmíněného kluka.
4: Syn, dalo by se říct, že ví spíš, co mu vlastně dělat, ale do té doby, než paní o mama nás nenaštěvovala, tak on to nevěděl. A tím, že já mám doma 5 dětí, tak nebyl takový ten čas se věnovat jednomu dítku, že? Takže vlastně spoustu věcí nám ukázala i ona.
1: Rodiče ve znevýhodněných lokalitách podle Svatavy Plaché, ředitelky organizace Cestavon.cz, která za projektem O mama v Česku stojí, často chtějí svým dětem dát to nejlepší, ale neví jak.
5: Oni vlastně jakoby sami neví, jak s tím dítětem pracovat, jak ho správně rozvíjet. Často se setkáváme s tím, že se v rodinách nachází různé stereotypy, třeba jako, že dítě ve 3 měsících už může sedět, nebo že na dítě se nemusí mluvit.
1: Program O mama se z Moravskoslezského kraje rozšíří díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation do Ústeckého a Karlovarského kraje. Věnuje 40 milionů korun. Podle její ředitelky Terezy Buškové je důležité podporovat děti ve vyloučených lokalitách už od raného věku, aby měly lepší podmínky pro nástup do školky i školy.
6: Dlouhodobě bychom chtěli zvýšit podíl dětí, které úspěšně dokončují školní docházku a mají potom nějaké další vzdělávací ambice.
1: Do programu se zapojí města Most, Litvínov a Cheb nejpozději od ledna příštího roku. V Karlovarském kraji nabízí podobnou podporu i program SOS Kormidlo. Rodičům s novorozenci dává tréninkové bydlení. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvod.

0: Odpolední vysílací čas rádia vašeho kraje zpříjemnila písnička Atmosféra letních bouřek v podání Věry Martinové, která skončila 10 minut před 17:30, tedy v 17 hodin a 20 minut. Stavění družice nebo rakety, to je část náplně dětských táborů, které nabízí Hvězdárna v Karlových Varech. Děti můžou být na pobytových nebo příměstských turnusech. Součástí programu Karlovarské vesmírné odysei je taky simulovaný let v kosmické lodi na planetu Tercii.
1: Teď si slečna vybírá věci, které bude potřebovat k přežití na cizí planetě.
2: Říká Karel Rohla, táborový vedoucí příměstského táboru tady na Hvězdárně v Karlových Varech. Gabriela, teď už startuje s kosmickou lodí na jinou planetu.
1: Ano, přistane na exoplanetu, to je jakoby planeta, která je mimo sluneční soustavu, jako u jiné hvězdy.
2: A my teď sedíme v sále před sebou plátno, vidíme, jak letí kosmickou lodí. Je to vlastně simulátor.
1: Oni právě tam mají nějaký jako řídítka, nějaký tlačítka, nějaký panely a oni se podle toho musí právě řídit. Tady řídící středisko, jak se zatím daří, přepínám.
3: Tady kosmická loď Sojus, zatím se daří dobře, přepínám.
2: Vidíme, že už se blíží k planetě Tercii.
1: Bude muset zabrzdit, aby se přiblížila v bezpečné rychlosti k té planetě, aby do ní nějak nenarazila a až vstoupí do atmosféry, tak bude taková přistávací sekvence, která je asi ta nejtěžší část tady na tom. Jsi vzala moc těžký náklad, tím pádem narazila právě do té planety.
2: Co teď?
1: Teď si vzala ještě další pokus, snad si vybere nějaký lehčí věci.
2: Vidíme tady lékárničku, solární baterii, sama si zvolí, co si chce vzít s sebou na loď a musí splnit váhový limit. Teď si počkáme, jestli se povede přistát, má druhý pokus.
1: Je moc rychlá. Zkus tam dát věci, co fakt budeš potřebovat. No, asi ne.
4: Teďkon si právě odletěla od té planety, přepínám.
2: Gabrielo, nezvládla se tři pokusy.
5: Neměla jsem hýbat těma řídítkama, ale já jsem s nima hýbala.
2: Miroslav Spurný, ředitel Hvězdárny v Karlových Varech. Ohledně táborů letních, které teď nabízíte, co vlastně při těch turnusech děti zažijí?
6: Tak především jsou to ukázky letů v našem simulátoru, kde se můžou vlastně dostat na orbitu naší planety, alespoň dokonce i s rodiči. No a pak samozřejmě si odnesou domů například model mini družice, nebo se tady budeme snažit odpalovat raketu, kterou si slepí.
2: Honzo, ty jsi taky letěl kosmickou lodí před chvílí, jak jsi dopadl ty?
4: Já jsem se dostal daleko, ale nepřistál jsem úplně na tu planetu. Jsem tam vlastně naboural do ledovce.
2: Hvězdárna nabízí celkem 8 běhů pobytových nebo příměstských táborů pro děti. V tuto chvíli je ještě několik míst volných. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Letní měsíce by měly patřit především odpočinku a relaxaci a nejlépe s knížkou, o tom ví své Zuzana Onderová z Lokte na Sokolovsku. Pracuje totiž jako terapeutka v rodinné poradně a je autorkou 3 knih pro děti, které zahrnují pohádky, dobrodružné příběhy, ale i detektivní záhady. Inspiraci čerpá z každodenních zážitků a dětské předvídavosti. Povídala si s ní Tereza Švecová.
1: Je pro vás léto také nějakým obdobím nějaké psychické očisty?
2: No, já se přiznám, že úplně nesnáším ta velká vedra. Miluji spíš ten chlad.
1: A čtete v létě také více než třeba jindy?
2: A tak to určitě. Léto je pro čtení jako stvořené.
1: Terapeutka je poměrně široký pojem. Já bych se ráda zeptala, čemu přesně jste se vlastně v průběhu svého života věnovala? Na jakou práci jste se zaměřovala?
2: Tak já jsem původně vystudovala učitelství, ale být učitelkou nikdy nebyl můj sen. Takže já jsem potom dál vystudovala speciální pedagogiku a grafologii, psychologii. Zkrátka jsem se vzdělávala tady v těch oblastech a pracovala jsem většinu času jako speciální pedagog ve škole.
1: Nakolik se za tu dobu, co se tomu věnujete, vlastně třeba proměnily problémy dětí a studentů, když to vezmete na začátku té kariéry a třeba nyní?
2: Já si teda myslím, že mladí lidé a děti jsou vlastně v podstatě pořád stejní, akorát problémy se mění, protože se mění doba. A oni se setkávají vlastně s jinými problémy, s jinou realitou, než jsme se setkávali my. Myslím si, že pro děti je tahle doba extrémně náročná. Jo? Často se říká, oni nic nevydrží, oni jsou takový sněhový vločky a tak dále, ale už si neuvědomujeme, že oni se setkávají s mnohem složitější realitou než my.
1: Kdy v té vaší životní cestě přišla ta první myšlenka, že byste mohla napsat nějakou knihu?
2: K tomu mě vlastně vyprovokoval můj starší syn.
1: Možná by bylo dobré říci, kdo je ten starší syn, protože si myslím, že mnoho z našich posluchačů ho nejspíš bude znát, až řekneme to jméno.
2: Je to Honza Onder, je to tanečník.
1: Přesně tak, můžete ho znát třeba z pořadu Stardance a nebo třeba Taneční hrátky pro děti. No a kde tedy ta motivace od něj vznikla k tomu, aby ta kniha se začala tvořit?
2: No, je to nějakých asi 11 let, kdy přišel a řekl, mami, napíšeme knížku, já napíšu knížku. A mně to přišlo trošku legrační, protože nikdy nic nenapsal, ani vlastně moc nečetl. Ale on mi opravdu druhý den přinesl pohádku, která mi přišla velice vtipná. A řekla jsem si, no tak když teda můj syn, který nikdy pořádně nic nepřečetl, napíše pohádku, tak to já taky dám. Takže takhle jsme se trošku štengrovali, až vznikla ta první knížka.
1: Jak dál jste pokračovali v té tvorbě? Jak jste se doplňovali?
2: Společně jsme napsali asi 17 pohádek, to je. To je ta právě první knížka, která se jmenuje Kdo zachrání Pižducha.
1: Kdo ji ilustroval?
2: Troufala jsem si ilustrovat já, protože tak trochu koketuju s tím kreslením. Všechny ty knížky jsou dohromady 4 a 3 z nich jsem ilustrovala já.
1: Jak ta spolupráce probíhala? Shodli jste se? Psali jste opravdu ty povídky společně, nebo každý jednu a druhý doplnil?
2: Ne, každý jsme psali svoje pohádky a pak jsme dali dohromady.
1: Je právě nějaká ta práce s dětmi něco, co vás s vaším synem spojuje?
2: Možná ta hravost, protože Honza pracuje s dětmi, pracuje s nima rád. A vlastně ten svět fantazie, který nás oba baví.
1: Dojdete někdy třeba i k těm jako ještě starším teenagerům?
2: To nevím, ale v šuplíku mám ještě poslední knížku a ta je pro dospělé.
3: Den v kraji. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Echeb letos je sportovními akcemi jako Evropské město sportu 2026. No a právě teď se tam sjela domácí minigolfová špička, a to na 48. ročník mistrovství České republiky. Přímo v areálu v Břehnické ulici máme naši stopařku Lucii Chládkovou. Lucko, zdravím tě, jak to na místě vypadá?
2: Hezký den z Chebu. Do města dnes dorazili domácí špičkoví hráči, kteří v minigolfovém areálu v Běhnické ulici zabojují nejen jednotlivě, ale také týmově. Chebský areál je unikátní tím, že hráči musí zvládnout hru na betonu, ale také na eternitu. Podobně vybavené areály splňující přísné mezinárodní normy máme v celém Česku jenom 3.
1: Dva různé povrchy, to už vyžaduje pořádnou dávku soustředění a střídání taktiky. A jak je vlastně celý turnaj rozvržený a kdy se dozvíme jména nových mistrů republiky?
2: Dnes začal hlavní program mistrovství a bude pokračovat až do soboty 18. července. Začíná se vždy od 8 hodin a už zítra odpoledne budeme znát vítěze jednotlivých věkových kategorií a družstev. V sobotu přijde divácky nejzajímavější část, a tou je hra na jamky. To znamená, že cílem je dostat míček holý do jamky na co nejmenší počet úderů. Hraje se, jak už jsem řekla, na umělém povrchu s řadou překážek, jako jsou rampy, tunely a mantinely. Vyřazovacím systémem pavouka postoupí do absolutního finále 32 nejlepších mužů a 16 žen, kteří se následně probojují do finále a vítěz nebo vítězka získá titul absolutního šampiona.
1: Sobotní finále na jamky v KO systému zní opravdu napínavě. Pokud se naši posluchači chtějí na špičkový minigolfový turnaj podívat na vlastní oči, mají do areálu přístup a jak je to vlastně s parkováním přímo na místě?
2: Určitě mají. Fanoušci jsou tady vítáni a čeká je skvělý sportovní zážitek. Organizátoři z tělovýchovné jednoty Minigolf Cheb mysleli i na komfort, takže pohodlné parkování je zajištěné jenom zhruba nějakých 50 metrů od samotného vstupu do areálu. Jen jedno důležité upozornění pro místní, kteří by si chtěli sami rekreačně zahrát. A to z důvodu mistrovství je celý areál pro veřejnou hru uzavřen. A to až do sobotního večera, kdy turnaj oficiálně končí.
1: Z Chebu, z mistrovství republiky v minigolfu, nás živě informovala naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, díky za informace přímo z místa. Držíme palce všem favoritům a samozřejmě opět příště ve vysílání rádia vašeho kraje. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Ano, co chybí v rámci dnešního dne v kraji, je ještě předpověď počasí, kterou si řekneme právě teď. Na telefonní lince Ivo Bowman. Ivo, dobré odpoledne, tak nám prozraďte počasí dnes večer a zítřek.
2: Hezké odpoledne, tak trošku se nám to pohorší, protože v noci bude oblačnosti přibývat a také se objeví první přehánky a bouřky místy, hlavně na horách. Noc bude teplá, teploty klesnou na 18 nebo dokonce na 19 až 15 stupňů Celsia. Zítra přes den už to počasí bude jiné, velká oblačnost a na celém území sem tam přehánky, sem tam také bouřky. Ty mohou být i nebezpečné ve smyslu krupobytí a náratu větru. Teploty zítra mezi 24 a 27 stupni, vítr od jeho západu nebo západu 2 až 6 metrů za sekundu, ovšem v bouřkách přechodně podstatně více.
1: Ivo, díky za předpověď počasí, mějte se krásně, hezký večer a naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrově na Karlovarsku plánují přístavbu zimního stadionu. Ústavní soud zrušil rozsudek o náhradu škody za zmařenou stavbu větrných elektráren na Ústecku. A zítra bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Zimní stadion v Ostrově na Karlovarsku potřebuje přístavbu. K tomu je ale nutná změna územního plánu, na kterou radnice čeká řadu let. V objektu by bylo například zázemí pro sportovce. Jak říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, peníze zatím město z rozpočtu na stavbu vyčleňovat nebude.
2: Zatím s tím nepočítáme, protože dokud nemáme vlastně stavební povolení a změnu územního plánu číslo 2, tak to nemůžeme plánovat, ty peníze radši využijeme na projekty, které můžeme realizovat v tuto chvíli. Takže pokud se budeme blížit ke schválení té změny, tak určitě najdeme i peníze, ale to už bude po volbách a bude to pravděpodobně na nové zastupitelstvo.
0: Ministerstvo životního prostředí uspělo ve sporu o výstavbu větrných elektráren na Ústecku. Ústavní soud zrušil rozsudek, podle kterého měla soukromá firma nárok na náhradu za zmařenou stavbu na okraji Petrovic. Společnost tam chtěla vstyčit dva větrníky zhruba před 20 lety, nezískala ale výjimku z ochrany ptactva. Následně požadovala odškodnění 265 milionů korun. Podle soudce zpravodaje Pavla Šámala v tomto případě převážilo právo na ochranu přírody nad vlastnickým právem.
3: Obchodní společnost, když se stala vlastníkem těch pozemků, tak už tehdy tam byl ten požadavek na udělení té výjimky a v těch správních řízeních bylo řečeno, že právě při porovnání těch zájmů, a to prošlo i ústavním soudem, převažuje v tomto případě právě ten zájem na ochraně přírody a životního prostředí.
0: Předseda představenstva firmy Wind Technology Rostislav Beneš je rozhodnutím ústavního soudu zklamaný. Podle něj zvažují stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše porušila právo na život, rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva. Podle něj selhaly i další české orgány, protože neodhalily rasový podtext zásahu. Česko musí sestře romského muže vyplatit odškodné asi 740 tisíc korun. Policisté v roce 2021 zasahovali kvůli potyčce dvou mužů, kteří zdrogovaní poškozovali cizí auta. Z amatérského videozáznamu je vidět, že jednomu z nich při zatýkání několik minut klečeli na krku. Zadržený zemřel v sanitce. Zasahující policisté navíc podle soudu přivolali záchrannou službu pozdě. Vyplývá to z šetření bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, které dal Evropský soud pro lidská práva za pravdu. Španělská amnestie pro katalánské separatistické hnutí není v rozporu s právem Evropské unie. Rozhodl o tom nejvyšší soud EU. Podpořil tak španělskou vládu i její katalánské spojence. Amnestie v roce 2024 schválili poslanci po dohodě s katalánskými separatisty pod podmínkou, že podpoří vládu současného premiéra Pedra Sancheze.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť a přeháňky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na nájezdu na dálnici D6 u Chlumečku na Chebsku ve směru na Cheb nabouralo osobní auto do svodidel.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Přátelé a posluchači rádia vašeho kraje, od mikrofonu vás vítá Jaroslav Tachovský. Jak nám napověděla úvodní písnička, tak dnes se nacházíme na krásné Šumavě, a to speciálně v malebné krajině jihozápadních Čech v blízkosti Sušice. Tam se nacházejí tři středověké hrady, o kterých si něco málo řekneme po písničce Kolem Sušice v podání pošumavské sedmičky Jaroslava Tachovského.

Hrad Kašperk založil v roce 1356 římský císař a český král Karel IV. Bylo to hlavně z důvodu ochrany zemských hranic s Bavorskem a ochrany zlatých úložišť. V neposlední řadě měl ochránit obchodní trasu, takzvanou Zlatou stezku. I když to byl hrad královský, byl spravován šlechtou, Královéhrad pouze pronajímali takzvaným držitelům, kteří se o něj starali a udržovali. Mezi držiteli byl i mocný šlechtic Zdeněk ze Šternberga, který hrad rozšířil o takzvaný pustý hrádek. Jeden z posledních držitelů byl tajemník Ferdinanda I., slezský rytíř Jiří Lokšan, který se zde proslavil při potlačení prvního stavovského povstání.

Když se řekne Velhartice, každému si vybaví perla české architektury. Hrad, který byl založen mezi roky 1290 až 1310 jako rodové sídlo pánů z Velhratic. Z obranných důvodů byl vystavěn výjimečný kamenný most, který je největší ve střední Evropě. Je dlouhý 32 metry, široký 3 metry a vysoký bezmála 10 metrů. Mezery mezi mostem a budovami vyplňují padací mostky. V okolí Velhartic se ve středověku nacházely bohaté doly na stříbro i zlato a dodnes jsou stopy po dolování patrné. Ve středověku se zde pěstovala vinná réva. Na konci malá zajímavost. Pod Velhartickým hradem v údolí říčky Ostružné si pořídil svou rekreační vilu Jan Werich.

Mezi Horažďavicemi a Sušicí se nachází hrad Rabí. Nikdo neví, kdy vznikl. Snad v první polovině 14. století ho založili páni z Rizenberka. Na konci 14. nebo začátkem 15. století ho páni z Rizenberka rozšířili a posílili obranyschopnost svého sídla. Brzy zjistili, že udělali dobře. Jelikož Rizenberkové stáli za Zikmundem Lucemburským, to znamená proti husitům, není divu, že Jan Žižka z Trosnova v letech 1420 až 21 hrad dvakrát dobil. Za druhé vítězství však Žižka zaplatil svým pravým okem, o které přišel. Hrad byl velmi poškozen, ale za svou oddanost Zikmundovi se Rizenberkům dostalo finanční odměny, takže mohli Rabí opravit.

Nejznámější osobností rodu byl Půta Švihovský, který byl ve službách Vladislava Jagellonského a dosáhl titulu nejvyšší zemský sudí. Byl i dobrý hospodář. Například výnosy z panství používal na zakládání nových měst a provedl nákladnou přestavbu hradu. Jo, takový hospodář by se nám dnes hodil. Po smrti Půty Švihovského byl majetek rozdělen mezi jeho syny, ale ti ho dovedli do špatného konce. Zadlužili se a byli nuceni dědictví rozprodat. Tím skončila ta lepší doba pro rabí a další majitelé to vedli jen z kopce. Špatná situace se vyřešila až začátkem 20. století, kdy v Hražovicích vzniknuvší spolek pro zachování památek v Horním Povltaví přikročil k náročným rekonstrukcím. V roce 1978 bylo rabí prohlášeno národní památkou. Milí posluchači, tak jsme si prošli tři krásné památky v okolí Sušice a já vám děkuji za společnost. Příště se s vámi těším na slyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Rejdovák a rejdovačka, v hudebním zpracování Zdeňka Lukáše, otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Jak se žilo na vsi? V skutečnosti podle slohových prací žáků malotřídky obce Mileč na jižním Plzeňsku. Krátké vstupy doplní pěkné lidové písničky. Přeji vám hezký a nerušen poslech.

Ředitel základní školy v Milči na jižním Plzeňsku Stanislav Červenka dal žákům své pětitřídky zajímavý úkol. Oslovit jejich prarodiče, aby napsali o životě ve vsi v době, kdy byli sami mladí. A také, aby neopomněli zmínit se i o tom, jak jejich babičky a dědečkové trávili svůj volný čas. Odpovědi žáků jsou velice zajímavé i pro dnešní generaci. A právě o tom bude dnešní Špalíček.

Honzík ze druhého ročníku napsal: Moje prababička se narodila v roce 1915. Tento rok jí bylo 96 let. Jako malá holka se nedívala na televizi, vždyť první televizní vysílání bylo až v roce 1953. Všude chodila pěšky a první auto si koupili v 60. letech. Neměli splachovací záchod, ale chodili ven do dřevěné kadibudky. Doplnila to Káťa ze stejného ročníku. Děti museli chodit pěšky do školy. Pro domácnost se nakupovaly jen nutné suroviny. Vše ostatní získávali domácí výrobou. Děti chodili pást dobytek, kde přitom prožili hodně zábavy.

Káťa ze 4. ročníku napsala: Děti si pekli brambory v ohni. Roztáčeli káči, které si sami vyrobili. Dospělí mlátili obilí cepem. Den před 1. májem se házeli čarodějnice do ohně a potom do vody. Jedli se brambory s mlékem. V neděli pak

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní dnes s podtitulem Jak se žilo na vsi podle vyprávění prarodičů. Eliška ze třetího ročníku napsala: Málo lidí mělo doma lednici. Skoro na každém dvoře měli krávu nebo koně. V létě stavěli panáky z obilí. Malé holky pletly věnečky z pampelišek.

Slávek ze třetího ročníku napsal: obilí se mlátilo cepy. Nebyly televize, auta a počítač. Nebyly pračky, tak se dřelo na valše. Lidé si pomáhali víc než dnes. Louky se sekaly kosou. U nás byl mlýn, mlelo se v něm obilí na mouku. Děti nosili dřevěné boty, kterým se říkalo dřeváky. Babičky a maminky draly peří. Lidé si po večerech vyprávěli různé příběhy.

pravý pokví, máš tu svoje potěšení. Neleký se pravý pokví, máš tu svoje

0: máme.
1: David ze třetího ročníku napsal, když byla babi mladá, chodili do školy i v sobotu dopoledne. Po škole chodili pomáhat na poli. Pepa ze čtvrtého ročníku napsal, kdo byl v družstvu, měl se líp, než ten, kdo tam nebyl. Tomáš ze čtvrtého ročníku ve slohové práci napsal, když se přišlo ze školy, tak se pracovalo. Děti neměly tolik hraček. Starší se starali o mladší sourozence. Lidé si víc pomáhali. Staří lidé se báli blesku. Rodiče mnohem víc pracovali. Někteří lidé byli chudí a tak museli šetřit. Sedláci obdělávali svá pole pomocí koní.

Dřív nebyl život na vesnici jako dnes. A volný čas? Skoro žádný nebyl. Přesto někteří hráli ochotnické divadlo nebo zpívali ve sboru. Pokud skončili práce na poli, využili každou chvilku, aby se navštěvovali a popovídali si. Život to nebyl vůbec lehký, ale každopádně zajímavý a poučný. A to zvlášť pro dnešní mladou generaci. Přátelé, dnešní Špalíček končí. Pokud jste setrvali v mé společnosti, je mi potěšením. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: にぼさ。
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Březová u Sokolova opraví cesty, schody i poškozené lavičky na hřbitově. První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. A zítra bude převážně oblačno s občasným deštěm, místy i bouřky, teploty do 27 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Březová u Sokolova letos investuje do úprav městského hřbitova. Dělníci opraví cesty, schody i poškozené lavičky. Město zároveň řeší sesouvání svahu, které způsobilo posun části schodiště. Radnice taky zvažuje elektronické odemykání a zamykání vstupu, říká nezávislý starosta Jaroslav Bělíček.
3: Je to v rámci běžné údržby, ale hřbitov sice je relativně nový, ale po těch 12-13 letech už se začínají projevovat věci, které je nutné prostě opravit a trošku se na to zaměřit.
1: Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
4: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
5: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
4: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
6: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
4: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Zámek v Klášterci nad Ohří a jeho okolí patří v těchto dnech hudebnímu festivalu Klášterecké hudební prameny. Kulturní událost letos propojuje klasickou, muzikálovou, filmovou a populární hudbu. Divákům se už představila například zpěvačka Leny. Český houslista a umělecký ředitel festivalu Jaroslav Svěcený přislíbil návštěvníkům večery pod širým nebem i ve skvostných prostorách zámku.
7: Já jsem ho před skoro 23 lety založil. My jsme kdysi měli příbuzný přímo tady v Klášterci, tak jsem tam začal hrát. A vznikla z toho tato myšlenka. A spolupracujeme samozřejmě dohromady s městem, Klášterec nad Ohří a se zámkem.
1: Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí.
2: Sport.
1: Čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B.
2: Počasí.
1: Zítra bude převážně oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zpočátku většinou mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, a biozátěž vysoká na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. A co se týče okolních regionů, tak na silnici 13 u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku havarovala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: prostě česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu jednu předložku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta předložka se jmenuje Mimo a my často pleteme, s kterým pádem ji spojit, vidíte.
2: Pořád se to plete a musím říct, že když jsem v létě místo cestování koukala na cestopisné dokumenty na veřejnoprávní televizi, kde bývají ty překlady hodně dobré, tak jsem pořád zapomínala, co to vidím zajímavého, protože ta předložka Mimo tam byla vždycky špatně.
1: Takže mimo něčeho nebo mimo něco?
2: No, máme takovou pomůcku. Existuje spřežka mimo to. A tam je mimo to, tedy čtvrtý pád. Nemáme mimo toho. Takže podle toho bychom si to mohli teoreticky zapamatovat, že předložka mimo se pojí pouze se čtvrtým pádem.
1: Navštívíme všechny hrady mimo hrad Kunětická hora.
2: Přesně.
1: A špatně by bylo mimo hradu Kunětická hora.
2: Přesně, to je ono.
1: Pochopil jsem to.
2: Skvěle. Ale já si stejně myslím, že když si to pletou i dobří překladatelé, tak je na čase zkrátka tu přísnost toho pravidla zrušit a nechat tam možnost obou těch pádů.
1: A nebo používat předložku výjima. Ta se pojí totiž s druhým i čtvrtým, je to tak?
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo-ho-ho.

spraw, ať se na hucom zvýší penajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší penajmout dát. Jo, ahoj!

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dobrý večer. Lačerate šukaršu neben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Hipšmanové takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycany a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo. A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byli donuceni, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle je vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000. A když si šli do pokladny pro šek, tak tam bylo 800 korun. A za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte u Roma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan, křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady dva týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic. U nás ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař.
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pět.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: Jste Titan.
6: Hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, i v 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
2: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil, za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvoji mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojném fotbalu. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Manka tu Mengela Čerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 24 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
2: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
4: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
2: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
5: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
2: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů. V českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano. Ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky. Jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší. A přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na Temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde, a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás, a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže je tady jak rádoby sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády, a ty mi si našla české kamarády a vídá častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství. A tady v Česku je to takové příjemnější, a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Well,

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější, nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mně se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Vy jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze,

0: trenér několika olympijských vítězů, olympijských medailistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. A těžko by se nám dávali ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
1: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý, až se jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
0: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne.
1: Jak takže jsem říkal, to bude zákaz?
0: Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
1: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
0: Ani 3.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v pětnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam... To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svou ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aratuněrem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili... Neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle? Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, a potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jako dal jsem na čase uzrát a nakonec mi nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím. Proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si ji věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusil taky, oba dva jsme bruslili. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom vztahu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak a teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný, já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Okay. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovních dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl, že zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. Jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuji, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000. No, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a nakreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho, a to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe, nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já,
0: já
1: dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky, kolikrát strašně krásný, a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás... Teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni se pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaní flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme je?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel Gbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoleháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, oběd to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár, jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do Břehů, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den. Tohle je kytička pro vás.
4: Je.
3: Otočím.
4: Děkuju moc. Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Karmen Majerová. Vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet. Od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub. Doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju. Můžu.
3: Jste na těšení?
5: Mě ne.
3: No na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové jdou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál ten svatební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou, ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 40, 45 roku, začali jsme se bavit, on mluvil takovou zvláštní, takový speciální dialekt měl, protože říkám, no to je nějaký kříženec tohleto. No a povídali jsme si o vojně, o holkách a tak a on říkal, já ani nevěděl, že Petr má bráchu. Já pám, no jo, my jsme takový bráchové, no a jeli jsme a když jsme se vrátili, tak brácha říká, pak ještě budu potřebovat zajet do Pardubic na poštu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka a to. A jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to. Ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká, Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Kryšu. Já na ní koukám, říkám, no Jány, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
4: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili. Jako já jsem nebyla takové, že mě padlo do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě ta kamarád, že jo, a ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo, jenže...
3: No tak už to ale uvažovala trochu.
4: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo, a vlastně když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo, no tak jsem řekla, že jo, tak jak přijede, a to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede, ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát, no a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit v podstatě. Během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku. Jo, po půl roce ani nemožná. Manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života a takový. Mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takovej jako pozornej, byl takovej hodnej, takové jako střícné, jo. Když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k Holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na té svatbě, to jsem se dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
3: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
4: Já to nevěděla, ale jako v žádný případ. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohle to oni spolu o flašku rumu se vsadili.
1: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
5: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků kluku, že se

0: Hodná holka, nepolíbená. Říkám, když ti bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil, 17. No. A vzali jsme se, bylo i 18. Já nevím, v srpnu jí bylo 18 a v říjnu jsme se brali.
1: No. Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo to, o čem mluvila?
0: No asi ty její vlastnosti. Byla hrozně skromná, milá, tichá a pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký do teďka. No.
2: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Že jo? No.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Mít tě rád, to je zrád. Sobě sám jen hlavu plést, kdo ví,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque. Láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Tak to svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádný jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale my jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo, protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16 lety, 17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války, tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mi mámě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích vdanou, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večír, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě snubní a normální, a to a on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku. Jo, aniž by, to je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějak tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sásku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě, jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno. Ten říká, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Karel líbí, tak se ožeň, nebo to. Ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě. Protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych jí takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, teď se podívej, kde bydlej, nebo takový, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou, já říkám, no ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13. přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu, a no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku, no. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, a tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... Ale... Říká se, že vám prošlo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí, a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče je chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít 3 věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, a já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí, a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, já dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánit, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi, a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou kliku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to, a vystavili mě jako ten křestní list, a táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela, a on říká, no já to pro tebe korlu dělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom Prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obulí, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no, ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to je, ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě, určitě. No.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přinesl takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost od vedení závodu. Přidělení bytu. Ředitel Razítko. Podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, ten o ty svatbě, no to mě uvěděla brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. První, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě a na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobejvali tam, pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat, no a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelná, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdem. To moc děkujeme.
5: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezaslovili třeba.
6: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. Je, no kávovár. No
5: to snad není teda pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
5: A rádio.
6: Digitální.
5: Digitální DAB. No.
3: No, tak to teda.
5: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. No. Moc děkujeme.
3: To bude mít hezkou vzpomínku.
6: No. Vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
6: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. Až moc děkujeme.
5: Na rádio Pardubický rozhlas. Určitě.
3: A protože to posloucháme každý den, to máme puštěný.
5: 101 metrů naladěných. A no. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově, co se nám přihodilo. My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo, to je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jede na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze strany, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyly, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát, jeli jsme domů, tam nic, tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky, jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za boha ne. Šli jsme do práce druhý den, vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no. Dověsi tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma. Ten můj spadlej, ztracenej. Představte si.
6: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzení, jo.
6: To bylo nějaký znamení, ne?
5: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstýnek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstýnek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou. No, když tohle to, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka.
3: No tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam jsme tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi náma, ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
6: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáhl, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: No, to byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebujou, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak dennodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo. No a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já. Prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě má.
3: Určitě má. Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože i když chrápe, tak ji nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřené okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u ty strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No a mě říká Kájo, já ji říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Oba jste řvali, jo?
5: Ne. Jste byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to... To vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: Já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?

0: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
1: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože Marodi se srdíčkem, jakože mu vynechává jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahoděj a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
0: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
2: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
1: Ale jinak jako můžu říct, pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, delší chvíli, takže bychom byli rádi, no.
0: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
1: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně. My prostě jsme taková, naše děti říká, že jsme nerozlučná dvojka.
0: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
1: No, i stává se to, jo. Obejmem se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
2: Tak, je to furt krásný.
1: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžem si stěžovat, no.
0: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
2: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
0: Co pro vás, Karel?
1: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puge, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají. Jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
0: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
1: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového. Já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snažej se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky.
0: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
2: Já říkám, báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
0: Za co byste jí poděkoval?
2: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám jí rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl: veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna, léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky. Dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodá. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanové mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaké písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
1: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
0: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli, no a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
1: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
0: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou
1: no,
0: vlastně.
1: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním jo, ne, no tak jo, on jo. Tam docházel se na ně dívat.
0: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
1: Jsem vymyslel, za chvíli jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
0: Voj, no.
1: Oni si to potom... vojenské jeviště, to nemá nic společného.
0: Vojenské, oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla to Tehe, to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
1: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
0: špatně,
1: mluv.
0: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
1: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. No a říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotnýho s kytarou.
0: Zpívat, ne?
1: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
0: Já musím říct, že Šimek si tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
1: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
0: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslíš to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl, přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: A ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést. Tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčího, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No
2: areál.
1: Ale teďka chci, co?
2: Areál.
1: Areál zdraví, ano. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta, nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějak jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, ale... A on říkal, to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval a druhý den to začalo jako vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ještě dvě hodiny.

0: qui. My jsme měli, jestli si Slávku pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali: to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. O tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tam s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal, stop,
2: prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě nebo přištěli. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že on nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do týmu. Do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se žádný alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení. Jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka. Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají i

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned napoprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každý by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, bok, to je pozor, jak to, a takhle to dál nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo. A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel tý stráže, zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula.

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž a nebo dál, než můžu říct. Reflektor si na tmu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc. Já měl svoji první roli, černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu, no a za ní malý bar. Divadélko v suterénu

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie, nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barbořížková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo, mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek z celého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něj byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktory. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tady zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan ano. Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou v éteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, sapra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popsat tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už půjčí a bzdučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj. A ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys

0: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy, že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
1: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka, hodinky?
0: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandrů, dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, Vladce. My jsme se neviděli nějakou dobu, ona měla svůj život, já měl svůj život, tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštívil mě někdo a tak jdu otevřít a ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. Tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dánemu na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnici pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
1: To věřím, takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a
0: ano, jsme,
1: to je dobře, ano, jsme, že se to podařilo
0: jsme obnovit. Jsme dobrý kamarádi, ano.
1: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
0: Ano, je to tak.
1: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc jí o nás pozdravujte.
0: Děkuji.
1: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave. Těším se, až zavoláte příště.
0: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
1: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční linek Jirka z Olomouce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svýho pejska Yorkshire, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, abych měl nějakou památku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je na Delvita, to je na tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám aj čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka 4-nohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: moc jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeji hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří. Přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovic je s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se dotabrečila v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe jeden, dva, tři roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěžte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snažit vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají. Takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuju za upřímnost, tak myslíme na vás.
1: Je to těžký a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe a doufejte.
1: Příště to Jaruškou určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají
1: Jaruško,
0: třeba vlastní názor.
1: Jaruško, oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, tady Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha. Tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak? Nebo kdybyste to víc popsal?
1: Ano, ale jako...
0: Vysvětlil jako... posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě. Kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají?
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomine i čas. Pomíjivost všeho prostě. Že nic tu nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby tak si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Naschledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já vypnu rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem z Olomouce Radíkov a já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám v Olomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct tomu pánovi k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly. Já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, o, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem vždycky viděla, jak ona s nima jela ven na procházku a já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkový strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takový těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let a to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky, slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano a je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby jakoby mechu, nebo jak to mám říct, a tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen, jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to to je to těžitko teda, ta polokoule. Potom mě dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný. Já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala. Tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jako že ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla Bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím,
0: právě
2: prostě mi to darovala.
0: No,
2: ne, o tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, protože já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černého polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulatá. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No.
2: Děkuji.
0: Tak vy jste teda...
2: Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak to
2: já
0: je ono.
2: Opravdu já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem ho tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, tak je oválek pro sklenik. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cenný. Jo, to kdybych zanesla tam někde do té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, ale to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let a teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní Noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní noční linky 731 800 900. Volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A mám, dávám do toho takový ty svý uvozovkách pochvaly. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla za koutu tupou jehlu, dala jsem jim kus sladky a najednou přišel z Honziček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látka, už tu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A už neušel rukavici, říká, to máš k té rukavici topičku. A mělo bylo to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když nedostat tatínka do šovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem byl takový švadlena, viď. No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem a bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež by si nechal vejpotu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil.
0: No.
1: To bylo takový pokládek, ale bohužel o ten sem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou, ty tady běhají kolem mě. Ale
0: vnoučky, myslíte vnoučky?
1: Myslím tím vnoučky. Mám 15, tak jako
0: říkala jste 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou, nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí 3 jsou bohužel teda vzdálení, ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový batička.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce rozmazlovat.
0: Tak, souhlasím. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Mějte se hezky a hezké prázdniny.

0: To nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety,

0: to je originální
1: a
0: dárek teda.
1: Snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večery sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já si to zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
0: A odkud přijedou a jak často jezdí?
1: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba čtyřikrát do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak si těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný po prarodičích, z tátové strany mám schovaný cedule, které měly pobočku Sany a jsou to cedule, které se dávaly na plot.
0: No, v 68. Mám,
1: ano. Po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, který jsem s rodiči a s dcerou a s doučaty prožívám. Mm-hmm. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat. Mm-hmm.
0: Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
1: Ne,
0: to no, byly... já se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne. Ale mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora?
1: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
0: drobné,
1: rádia.
0: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale no. To je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je a to má teda velký příběh za sebou.
1: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček přesto, že přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl, asi i na dosmrti to v něm zachovalo pochopitelně. Ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
0: A ale víte, že ono to tak je. Že...
1: Ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a, nebo i oni prožili za války a bohužel to už se nikdy

0: vrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat. Protože
1: no Magdalenko, tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
0: Ne, babičky.
1: Jo.
0: Babičky, ale to má sestřenice.
1: To má sestřenice?
0: Ano.
1: Takže je to v rodině, no.
0: Ano,
1: teda.
0: Je. No, synové zase má fotky Oldřicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc taky, jako já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky vstávání s dobrým ránem.
1: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nějakým největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech si budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem toliká let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno. Ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou. Máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení. Možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme. Povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem. Protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali tzv. Samrátka, že víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty semrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpovi měli trumpské osady. Když se podívám na ty semrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patřili i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byli malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no, nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvílenku, než si něco najdeme. No ta chvílenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, že jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který když se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků, taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky tady, taky jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozví, kdy budou mít malinký mimčo a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá, teda jako nevěsta, ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky, nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše, nějak Bobiše, prostě nějakého člověčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že potom dlouhém čekání a potom tam bylo tkyně, říkal, já jsem to na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznatek bych řekl, mám tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu, když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky, ona říkala, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, nic ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršel a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mi byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude se slavit 70 roku. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem předat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano?
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká plyšovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takového orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama. Na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každou tou drobností, který ale nemám moc, mám tady, hlavně mám tady business v té dílně, který pořád uklizím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy a to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bot, nic takového. Uh-huh. Takže tímto bych si uzavřel a rada, nějaká rada ani možná neexistuje, prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo, dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás taky, zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový předspaní bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsou taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, jako má dcera stará, mladá, 50 roků a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu, ale já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé. Ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, které mě k narození nám vždycky nakreslí 4 až 6 roků, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky darované. Ale jinak mám od všech dárků hodně. Takže toto je, mě dnešní den teda byl opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem se setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je tak krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdeni, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně, mě opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním, takže mě dělá radost tady ti, že mě mají všichni rádi a já jich, té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narozeně, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někomu být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě mám věcnou, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama, a ne, aby byla naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky, a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všechny nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takový lidi.
0: Zdeni, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že, ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou, tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možný taky jim dávám. Ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou odcházet, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový přijde. A vidím, že to myslí o srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš. Tým.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc a krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam, pa-da-da-da-dam, pam pam pam, pa-da-da-dam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem se viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjďte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: To koukal okolo do toho okýnka. Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Říkám, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prostě jsem se já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku. On dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auták. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo takhle rychle týhle republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, pří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Říká, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme.
2: A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, my ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? On říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připraven, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách, začátky té divadelní dráhy.
2: No on tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, jo, tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozhled.
2: A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, které nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, no, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle něco, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco pro tamto, teď Marlboro, cigarety, já hned dvě kouřil tadyhle, abych si to užil. Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak příběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, že jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitz Leute. Jako Dort, Leutová žena měla mejda nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říká, no jak, a my jsme skončili představení. Říká, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to vedl, utíkal po tiskole do Lika, budeme hrát. Říká, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říká, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam začal lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž se tam oba dva, tak přišel já jsem říkal, my už nic a Uršulka, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Taky ty Němci z toho něco měli. A jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu.
3: Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě poce hrnul, počme, už mi to stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkoval snad, takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa.
2: Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, který zaštěkal. Jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah

0: Tak, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
1: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
0: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
1: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
0: Můžete ji položit, no.
1: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
0: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
1: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
0: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
1: V řadě rozhovoru o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
0: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
1: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
0: Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
1: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
0: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
1: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
0: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
1: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
0: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. Ze židle jsem doslova spadl smíchy, opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal, když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
1: Ano.
0: Aby se neříkalo, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám nepřekl, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí.
1: Ano.
0: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
0: ano.
1: Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
0: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přeci Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to je už za 50, ale se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc, come on in here, this is Alexander Ragtime Band, neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná, ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrnice, ale jsem nějak se nastydnul poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli ano, budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, teď víte, by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se... Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Vážně, Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci to měli Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehádejte Nehádejte se, prosím vás.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
8: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
7: Ať tam
8: no tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici, zatímco se zloději

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
3: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy, napíšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšej. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo z osobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vixoval si ji. Vixem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáž, to znamená, že ho hrál letačí, když už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež, aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou, blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo, že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím. Ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gurme. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gurme. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové. Budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ne, ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně. Výborně. Brejchová je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci. Jedině kdyby byli, a přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám pořád celý život svůj, mám psy. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa. To se chvíl do jemnošestnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tyská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Juminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.